Hudební novinka Evropy 2.

0: road on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I'll walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Maximum muziky. Europa 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good. Yup.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj Drum'n Bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz. I see your million faces, I'll never know.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Poslucháč Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, z oběžný dráhy. Německa.
0: Freundschaftsbesuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.

Hladím ti tělo, přijde mi to jako poprvý. Vzpomínáš na místo, který nám bylo osudný. Vidím tvý tváře teďka červený, když slyšíš tyhle slova, který jsou jen mý a tvý. A potom schovávat se do míst, kde jsme se poznávali, nechávali umíst. Koukali na město, který nám ještě střeží.

0: Je tady pátek. Pátek zní vždycky do rádia úplně nejlíp celého týdne. To mi věřte. Takže pátek, 6:02, dobré ráno. Káťa má pro vás čerstvé zprávy, jdeme na ně.
1: Krásné dobré ráno. No a já začínám poměrně dramatickou zprávou. Dva lidé totiž zemřeli a jeden člověk byl včera večer vážně zraněn při napadení sekerou a nožem v jedné z pražských ubytoven. Jednou z obětí je i útočník. Muž napadl i zasahující policisty. Hlídka ho zastřelila. Nikomu už tak nehrozí žádné nebezpečí. Podle serveru Novinky.cz se událost měla stát ve Vídeňské ulici. Mělo jít o ubytovnu IKEMu. Útočník i jeho oběti totiž měli pracovat v IKEMu jako sanitáři. Americká armáda dnes brzy ráno oznámila, že dokončila další rozsáhlou vlnu úderů proti Íránu. V těch pokračovala už 6. noc v řadě. Podle iránských státních médií při nich zasáhly mimo jiné 5 mostů v jižním Íránu. A teď už Zuzka.
2: Plzeň staví nové domovy pro lidi s kombinovaným postižením a pro lidi s poruchou autistického spektra. Dvě pobytová zařízení vyrostou v ulici Na Chmelnicích. Budou jednopodlažní a bezbariérová. Zázemí v nových prostorách tak najdou lidé, kteří nejsou vzhledem ke svému handicapu schopni samostatného plnohodnotného života. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová postoupily na turnaj v Aténách do čtvrtfinále, kde doplnili Sáru Bejlek. Turnajová trojka Krejčíková ve druhém kole zvítězila nad Carlo Monet z Francie, a to jednoznačně 6-0, 6-2. Sedmá nasazená Valentová se pak poradila s běloruskou Sasnovičovou 6-3, 6-2.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si v tuhle chvíli, dejte na D1, bouralo se na kilometru 172 ve směru na Brno. Srazilo se tady osobní auto s nákladním, pravým pruhem tady neprojedete. Hasiči tady aktuálně odklízí následky nehody.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer nás čekají přeháňky a bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jižní Moravě kolem 32 stupňů Celsia. Tak to byly dnešní první páteční zprávy a teď už začíná ráno na Evropě 2 s Pavlem Cejnárem.
0: Já jenom pevně věřím, že ta první šílená zpráva, kterou si otevřela to dnešní ráno, že bude takováhle podobná poslední, že už žádný jiný nebudou,
1: tak doufejme,
0: že budou sami hezký. Tak pojďme si to zpříjemnit, 6:05, začínáme, hezký pátek. Jak jinak začít, nežli pohodovou muzikou, napumpujeme do vás. Budou Damiano David anebo Harry Styles. Tak ještě jednou, pohodové vstávání.

Ladívá se v Roparvě, skvělý Harry Styles, no a teď písnička, která by měla vyladit ten dnešní den na slunečno. Jmenuje se Sunny. Bonnie M. Rehab, za chviličku 24K Golden a já vám přeju pohodový pátek a příjemné vstávání s vaší ranní Evropou 2.

0: Hezké dobré ráno, 17 minut po 6. hodině je tady zase pátek a zase bude velmi letní a bude příjemnej jak pátek, tak sobota. Potom se nám malinko ochladí, no ale když se řekne ochladí, tak já hnedka jakože bychom měli brát bundy, to zase ne, ochladí se nám na 22 stupňů a to bude trvat pár dní, takže to k létu patří, malinko je to jako na houpačce, ale nebudeme předbíhat. Dneska máme pátek 17. červenec a dnes by měly být nadprůměrné teploty. Jak to bude konkrétně s počasím, to už zpracovává Káťa, řekneme si to ve zprávách, o to nepřijdete, pokud i dál zůstanete s Evropou 2. 17. červenec, Martiny mají svátek, těch je mezi nás opravdu hodně, takže zdravíme hnedka po ránu, Marti, i tobě, velká gratulace. No a co se stalo 17. července? Po té sportovní spránce mě zaujalo, že v roce 1966 František Šťastný na motocyklu Java vítězí v závodu nejprestižnější třídy mistrovství světa při velké ceně Německa. No a pozor, v roce 2017 teniska Karolína Plíšková se stala jako první Češka ženskou světovou tenisovou jedničkou. Na tohle vzpomínáme s datem 17. července. No a když jsme u toho datumu, máme tady ještě jednoho oslavence, ale toho si přepomeneme už za chviličku. Tedy pokud někdo z vás slaví, ať už Martina, svátek, nebo někdo z vás narozeniny, od nás, od Evropy 2, velká gratulace.
1: Tvoje léto na maximum s Evropou 2. Nastav uši hvězdám.
2: Hey Czech Republic, I'm Behe on Evropa 2.
3: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2.
4: Hey, this is Passenger, you're listening to Evropa 2.
5: Hey, we're Imagine Dragons and you're listening to Evropa 2.
6: Evropa 2.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
8: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.

0: férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
10: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
11: Prázdninová mateří douška je nadupaná soutěžemi a přináší i super dárek na celé léto. 22 třpytivých tetovaček. Tohle číslo si nenechte ujít. Mateří douška právě v prodeji.
12: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

0: Ladí vás dnešní páteční ranní Evropa 2, hezké dobré ráno, příjemné vstávání. Pokud jste si teď zapli rádio, před chvíličkou jsme se věnovali datumu 17. července, co se stalo, že mají Martiny svátek a já jsem říkal, že je ještě jeden oslavenec, ke kterému se chci vrátit. A já si myslím, že i tady Káťa, která připravuje ten zpravodajský servis, si určitě vzpomene. V roce 1952 se narodil a dneska slaví svoje narozeniny. Když to takhle pustíme...
1: Tak to bude David.
0: David, ano, přesně tak. David Hasselhoff, ano. Představte si, že David samozřejmě byl znám pobřežní hlídkou, to je jasný.
1: No, jasný.
0: Jak tam dělal toho vlastně frajera...
1: Záchranáře
0: v těch červených trenkách s tím plovákem plavčíka, ano. To byl možná šéf těch plavčíků, že jo? No ale pozor, David Hasselhoff dokonce i naspíval písničku a když jsme v rádiu, tak já nevím, jestli vy, kteří jste znali, jestli si vzpomínáte. Pamatuju si, že jsem přijel tehda na nějakou diskotéku a dokonce přede mnou hrál nějaký disc jockey, který to hrál a ty lidi se z toho mohli zbláznit.
1: Ježiš, a jo, on měl ten song,
0: no, takový to. Huga čaga, huga čaga. Huga čaga, huga čaga.
1: No.
0: To je on. Jo? Takhle to znělo. A to je David?

0: Tak takový byl David a dneska má narozeniny, nebudeme říkat kolikáté, to se neříká, i když u chlapů bych to mohl říct, viď,
1: to
0: možná.
1: Nemohl, to bych mě to zajímá.
0: 73. narozeniny.
1: Fakt jo.
0: Ten čas je opravdu slušný. Nezastavitelný. No ale koukal jsem na fotky, padá dobře, zraje jako víno. Takže Davidovi a i vám ostatním, pokud slavíte narozeniny, přejeme jenom to nejlepší. No a posíláme třeba následující písničku. Tohle je Oliver Tree, Robin Schulz, Miss You. Hezké dobré ráno všem.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Výhry.
8: Slevy.
7: Zábava.
9: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
10: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
9: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
10: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
9: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
11: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci. Zdící malta Pro doma 25 kilo za akční cenu 99 korun z daní i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Pro doma.
12: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
13: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Už v sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
14: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
15: Ahoj, tady Roman Zach. Zvu vás na tak trochu bláznivou Shakespeareovu komedii Jak se vám líbí, ve které hraju. Tak přijďte na Pražský hrad.
16: Komedii Jak se vám líbí hrajeme na Shakespeareovských slavnostech od 20. července. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

myslím, že nemusím představovat. Madonna, Sabrina Carpenter a single, který se jmenuje Bring Your Love, to je prostě letní stylovka. Mimochodem, tady ta písnička minulý týden zvítězila v naší hitparádě Evropa 2 Music Chart, v nejprestižnější české rádiové hitparádě. No ale pozor, pro tento týden nám malinko spadla dolů a je to tím, že vy hlasujete a vy rozhodujete, kdo je na prvních místech. Kdo je na prvním a druhém místě, tak to jste mohli slyšet včera. Včera byla premiéra mezi 18. a 20. A nebo si můžete dát repeté v neděli ve stejném čase mezi 18. a 20. hodinou v éteru Evropy 2. No ale teď je v plném proudu hlasování a je to na vás. Jestli Madonu vyšvihnete zpátky na první místo, anebo ji necháte pomalinku padat. Já si myslím, že Madonna se Sabrinou s tímhletím songem na to mají. Tak tedy ještě jednou hlasování najdete na Evropa2.cz. No a když už jsme u těch našich stránek, tak tam je několik článků o zamilovanosti. Tak první je o Seleně Gomez. Benny Blanco prozradil, proč právě se Selenou Gomez měsíce tajili svůj vztah. Detaily, informace a fotografie na stránkách Evropa2.cz. No a jestli se Ariana Grande vrátila ke svému ex, to se taky řeší na našich stránkách. No a řeší se tam taky Tom Holland, který váhal s jednou rolí, no a Zendaya mu dala jasné ultimátum. Detaily jasně na našich stránkách Evropa2.cz. Hezký pátek vám přejeme, máme lehce po 3:15.

0: maximum muzyki. Europa 2. Europa 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Jsou skvělý Light and Love, stejně jako Káťa Podraská. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: 7 hodin, Evropa 2, pojďme na zprávy.
1: Tak, dobré ráno ještě jednou. Radnice Prahy 6 žádá omezení nočních letů na pražském letišti. Hluk přistávajících a startujících letadel totiž podle ní ruší obyvatele. A to právě hlavně v letních měsících, kdy spojů kvůli sezóně přibývá. Letiště i dopravci se brání, že pro noční provoz existují pravidla, která dopady na obyvatele snižují. Podle ekonomů i ministra dopravy by omezení provozu mělo pro Česko negativní ekonomické důsledky. Koupání v přírodních vodách v Česku je v polovině prvního prázdninového měsíce téměř bez rizika. Naprostá většina ze sledovaných přehrad, rybníků a dalších nádrží je podle hygieniků vhodná ke koupání. Zákaz platí jenom na dvou místech na Vysočině. Pouze na několika dalších místech je voda na čtvrtém stupni z pěti, tedy nevhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů hygienických stanic. A my už teď zamíříme za Zuzkou.
2: Na hlavním tahu v Blatné na Strakonicku probíhají stavební práce. Oprava se týká více než 2 kilometrů silnice 1/20 směrem na Pacelice. Důvodem je špatný stav vozovky. Práce ředitelství silnic a dálnic výjdou na víc než 30 milionů korun. Úsek by měl být průjezdný bez omezení koncem srpna. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Nový ročník NHL začne v Zámoří v úterý 29. září. Na programu bude během noci na středu 5 zápasů. Karolína vyvěsí ke stropu haly Lenovo Center plaketu připomínající triumf ve Stanley Cupu před utkáním proti hokejistům Floridy. Hned první hrací den tak ozdobí vzájemný souboj posledních 2 šampionů. Liga o tom informovala na webu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Tuhle chvíli je na pár desítek minut uzavřená dálnice D8 v úseku mezi kilometry 82 a 87, kde silničáři aktuálně ruší omezení. Nehodu pak máme hlášenou na D35, konkrétně na kilometru 266 na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou. Havarovalo tady totiž nákladní auto.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska bude oblačno až polojasno, přechodně, ale až zataženo. Odpoledne a večer nás čekají přeháníky a bouřky, které mohou být i silné. Je to tak? Teploty 26 až 31 stupňů, pokud nás posloucháte z Jižní Moravy, tak tam budete mít ještě o chlup tepleji až 32 stupňů Celsia.
0: O chlup tepleji, to jsem si představil, jak to vypadá, jo? O chlup tepleji. No, tak radši
1: já
0: si to představovat nebudu.
1: Já takovou představivost nemám. Tolik zprávy, no a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Pavel Cejner.
0: Ano, tak pojďme bejt, no, nebudu to říkat. Jenom jsem chtěl říct, že doufám, že se spletli ti meteorologové, protože my chceme hezký pátek mít a žádný přáňky, bouřky.
1: No, tak každý si ho představuje jinak.
0: Ano.
1: Třeba zahrádkáři jsou spokojení.
0: To je pravda, hlavně v Kersku. No tak 4,5 minuty po 7 hodině, hezké dobré ráno. Martiny mají svátek, gratulace! Jak jinak budeme servírovat jednu páteční pecku za druhou a tou první začínáme Steven Sanchez. Hezké dobré ráno, hezký pátek!

U Evropy 2 je právě teď 10,5 minuty po 7 hodině. Tak změníme styl, dáme si jednoho velkého oblíbence, který navštívil Českou republiku se svojí show. Bylo to úchvatný, kdybyste chtěli vidět rozhovor. Máme ho na našich stránkách Evropa2.cz a nebo na našich sociálních sítích. Kdo to je? No přece Youngblood. Pojďme i dnes při pátku si dát jeho skvělou písničku. Evropa 2, dobré ráno.

Maximum musiki. Europa 2. Europa 2.

0: Skvělý, čas nám utíká, pěkně rychle, 7 hodin, 18,5 minuty máme už teď. Hezký pátek vám přejeme, příjemné vstávání, dobrou náladu. No a pozor, mám tady jedno takové téma, které rozebereme už za chviličku. Pokud se vám nechce luxovat, pokud prostě na to nemáte náladu, pokud se vám nechce vařit, řídit auto, nebo když jste ve stresu, anebo jste třeba sami, co máte dělat? Nic to nestojí a prej to zabírá geniálně. Detaily si řekneme už za chviličku. Vy na to máte nějaký lék, nějaký recept? Tak já nevím, každý proti tomu bojuje trošku jinak, ale myslím si, že tohleto je to pravý ořechový. No, uvidíme. Za chviličku si to řekneme, Switch Disco anebo Silver Spoons. Do té doby a já vám přeju pohodovej pátek. Tady je vaše Evropa 2.
1: Letní vibe Evropy 2. Evropa 2 teď buší na displeji tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Mobil? Mega sleva!

0: opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
9: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
10: Prázdninová mateří douška je nadupaná soutěžemi a přináší i super dárek na celé léto. 22 třpytivých tetovaček. Tohle číslo si nenechte ujít. Mateří douška právě v prodeji.
11: Zpátky k muzice.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum'n bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte páteční ranní Evropu 2, hezké dobré ráno. Tak pojďme se věnovat tomu tématu, který jsem nakousnul před chviličkou. Pokud se vám nechce luxovat, nechce se vám vařit, řídit auto, nebo jste ve stresu, nebo sami, jak proti tomu bojujete? A ptám se, jestli má na to lék tady naše Káťa. Dobré ráno, Káťo.
1: Dobré ráno, jako když je toho moc,
0: jo. Když je toho moc, nechce se ti vařit, nechce se ti luxovat, jo. Tak jak, jako
1: já si myslím, že je na to zaručený recept, že si člověk prostě musí říct, že jako není potřeba zvládnout všechno.
0: Ano.
1: Já třeba neráda vařím, jo, což si myslím, že prostě u ženský jako se bere jako velmi mínusový body.
0: Ano.
1: Ale já jsem si prostě řekla, že hold nemůžu být dokonalá a prostě vařit nebudu.
0: Tak schválně si zkusíš můj recept, nebo to není můj recept, no. Je to prokázaný. Prosím vás, je důležitý, pokud chcete a nechcete být u toho stresovaní sami, aby se vám líp řídilo, luxovalo, vařilo, tak si jednoduše zaspívejte. A oni říkají, že to nemusí být jako čistý zpívání, že to může být i falešný, je to úplně jedno, jo. Protože vlastně teď se možná ptáte, jak je to možný, jako že ten zpěv vás jako uvolní a tak podobně, jo. Tak zpěvem zaměstnáte mysl, uvolníte napětí a stres a nebo si jen zlepšíte náladu. Jo, tady se radí, že používejte zpěv i tehdy, jakmile uvíznete v kolotoči opakujících se myšlenek. Ovšem zpěv je také fyzická aktivita, která lépe zapojuje dýchání, obličejový svaly, normálně tě to promasíruje a hnedka budeš mít dělat ten úkol a bude takový jako lehčí, jo? A tohle není všechno, ten zpěv má další fantastický účinky, který si řekneme už za chviličku. Takže já bych to shrnul, prosím vás, zpívejte už od rána, a nebo víte co, už od rána a zpívejte každý ráno. To vás nakopne, to jsou činacky. Každý
1: ráno, když tak já to dneska u toho vývaru zkusím, jo?
0: Ano, dobře. Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: vařit, protože zpívání nejlepší, když se vám nechce vařit, uklízet tak podobně. V pondělí mi řekneš, jo?
1: Bude silnej. Bude to síla.
0: To bude síla. Tak prosím vás, nejenom tady to, o čem jsme mluvili, zpívání pomáhá, taky zpívání vede ke zdraví, jo? Tak za prvý uvolňuje od stresu, i tichý zpěv snižuje hladinu stresového hormonu, kortizolu, může podpořit imunitu, snížit vnímání bolesti, dokáže zlepšit funkci plic a posílit dýchací svaly, taky zpěv trénuje paměť, snižuje riziko demence, pomáhá uchovat určité vzpomínky u lidí s onemocněními a tak podobně. Alzheimer ulevuje od zármutku a rozvíjí jazykové dovednosti. Takže prosím vás, co dělat? Jenom si zaspívat. Nebojte se toho, i falešný zpěv v tomhle tom směru velmi pomáhá. No tak my zpívat nebudeme.
1: Ne.
0: My od toho máme tady odborníky. Michal Šulte, Emma Drobná a nebo Niall Horan už za chviličku. Tak hezký zpátek se zpěvem i bez zpěvu. Ale hlavně s Evropou 2.
2: Léto na maximum.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro kůň trvanlivé mléko polotučné v Byla klubu za 5,90 pouze v pátek a maliny 125 gramů v Byla klubu za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz. Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
6: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci. Zdící malta pro doma 25 kilo za akční cenu 99 korun z daní i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
7: To nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkujeme.
2: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
9: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
10: Jako mě 40 let, já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět předtím.
2: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 000 lidí víc. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
11: A je, to jsou tyhle ty věci.
2: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
12: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Už v sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
13: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.

pohodový den, pohodová písnička hnedka lehce po 7:45, mladí vás Evropa 2. No a přesto, že bude počasí takový, jaký bude, my ty detaily řekneme už za chviličku ve zprávách, tak nezapomínejte ani dnes, při pátku 17. července, dodržovat pitnej režim hnedka od rána. Je to potřeba, nečekejte vůbec na žízeň, protože jakmile začnete mít žížu, tak tělo už tu chvíli dohání ztrátu. Já to tady nebudu rozebírat, protože myslím si, že mnozí o tom víte, takže nezapomínejte, pitnej režim i dnes bude víc jak důležitý. Necháme to na vás, hlavně kvalitní tekutiny. My se budeme tady snažit dodržovat hudební režim, no a pokračujeme hnedka dál. Pro vás všechny, kteří právě teď někde cestujete, pracujete, nebo cokoliv děláte, pojďme si dát muže, který se jmenuje Niall Horan. Little More Time. Tohle je vaše Evropa 2 a já vám všem bez rozdílu přeju pohodovej pátek s dobrou náladou. Evropa 2.

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
3: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.
1: Evropa 2.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: Kači, ready?
1: Ready.
0: Odbyla 8. hodina, jsme připraveni na čerstvé páteční ranní zprávy Evropy 2, jdeme na ně.
1: A já začínám dramatickou zprávou ze včerejšího večera. Dva lidé totiž zemřeli a jeden člověk byl včera večer vážně zraněn při napadení sekerou a nožem v jedné z pražských ubytoven. Jednou z obětí je i útočník. Muž napadl taky zasahující policisty. Hlídka ho následně zastřelila. Nikomu už tak nehrozí žádné nebezpečí. Podle serveru Novinky.cz se událost měla stát ve Vídeňské ulici. Mělo jít o ubytovnu IKEMu. Útočník i jeho oběti totiž měli pracovat v IKEMu jako sanitáři. Teploty moří kolem Evropy jsou letos extrémně vysoké. V západním Středomoří teploty vody atakují 30 stupňů, což je často víc než v obvykle teplejším východním Středomoří. Nejteplejší voda je v okolí Baleárů a Itálie. A teď už Zuzka.
2: Praha by mohla v září vybrat dodavatele přestavby bývalého chrtího závodiště v Motole na atletický stadion. Veřejná zakázka už skončila a o vítězi rozhodnou po prázdninách městští radní. Nový stadion by se mohl otevřít začátkem roku 2028. Přestavba areálu má stát zhruba 105 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Dva francouzští inženýři vyvinuli dron, který hubí komáry přímo za letu. Nový vynález se vejde do dlaně. Technologický projekt, který vznikl jako žertovný nápad, je založen na zcela novém přístupu. Namísto plošného rozprašování jedů tento dron se čtyřmi rotory lokalizuje hmyz a následně ho přímo hubí pomocí svých vrtulí. Tato metoda podle jeho tvůrců umožňuje ušetřit včely a další opylovače, jejich křídla totiž vydávají při letu úplně odlišný zvuk.
3: To je hustý.
1: Hustý, veď?
3: To se mě líbí.
4: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor se dejte v tuhle chvíli na dálnici D8, protože ta je na pár desítek minut uzavřená v úseku mezi kilometry 82 a 87, kde silničáři aktuálně ruší omezení. Nehodu pak máme hlášenou na D35, konkrétně na kilometru 266 na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou. Tady zase havarovalo nákladní auto.
4: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví, na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska bude oblačno až polojasno, ovšem přechodně nás čeká i zatažená obloha. Odpoledne a večer čekáme přeháňky a bouřky, které mohou být i silné. No a teploty vysoko, 26 až 31 stupňů, na jižní Moravě kolem 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už pokračuje ráno na Evropě 2 s Pavlem Cínarem.
0: Mám tady pro vás jednu specialitku, už si ji odkryjeme za chviličku, teď ale z Maxima muziky Medúza. Hezký pátek s Evropou 2.

Posloucháte Evropu 2, teď ale Farben, Miley Cyrus anebo Rudimental s Khalidem. To je páteční ranní muzika, 10 a půl minuty po 8 hodině.

0: 20 minut po 8 hodině, hezké dobré ráno, pohodovej pátek vám přeju. Tak, specialitka je tady. Možná, že čekáte, co speciálního při pátku Evropa 2 ráno nabídne. Co takhle, a teď pozor, kávu na rok zdarma a k tomu palivovou kartu pro vaše auto. No, to si myslím, že by bral úplně každej. Tak pojďme, dáme si závodňácký zvuk. Jakmile ho uslyšíte někde mezi songy, tak volejte studio na 257 400 888, zodpovězte správně moji otázku a tohle to všechno, o čem jsem mluvil, káva na rok zdarma a palivová karta, může být vaše. Tak nikam neodcházejte a zůstaňte a držte krok s páteční ranní Evropou 2 Lake Malawi anebo Cyril už za chviličku.
1: Evropa 2 Music Chart.
2: Music Chart.
3: Evropa 2 uvádí
1: nejprestižnější hit

0: Máš rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro douplán rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

0: Hezký pátek vám přeju. Lehce po půl deváté. Opět zde máme soutěž s Molkou, která potrvá pravidelně každý týden od pátku do neděle až do 30. srpna. Mol, oblíbená zastávka na cestách. Ať už vyrážíte na festival, k moři, na výlet nebo na prodloužený víkend, zastavte se na Molce. Mol Česká republika, to je široká síť čerpacích stanic, kde natankujete prémiová paliva, ale i energii na další cestu. V rámci oblíbeného občerstvení Fresh Corner ochutnejte oblíbenou kávu, hot dogy nebo čerstvé sendviče a letní drinky. Spoustu zajímavých slev najdete v aplikaci Mol Move. Tak pozor, o co soutěžíme? Káva na rok zdarma? A k tomu palivová karta? No, to je velmi zajímavá cena. Zapojte se do soutěže s Molkou, celé prázdniny soutěžíme o kávu zdarma na celý rok, palivové karty v hodnotě 2000 korun. Zastavte se u nás na Molce. Teď se zastavte, pokud můžete, pokud chcete vyhrát zmíněnou cenu a volejte studio na 257 408 888. A já se ptám, komu se podařilo právě teď dovolat do studia Evropy 2? Kdo se bude radovat? Tak, halo, tady je Evropa 2, kdo tam je?
1: Ahoj, tady Pavla.
0: Pavlo, já tě zdravím. Vlastníš nějaký auto nebo máte doma auto?
1: Určitě mám doma
0: máte.
1: Auto.
0: Kávu piješ?
1: Ráda.
0: A ještě si od nikoho nedostala kávu na rok zdarma, viď?
1: Bude to premiéra.
0: Bude to premiéra, dobře. Tak hlavně se neukávuj, když to budeš mít zdarma. Ale ještě si to nevyhrála, jo. K tomu palivová karta v hodnotě 2000 korun. A já tady mám otázku, tak jsi na ní připravená?
1: Budu se snažit.
0: Tak, ptám se, jaký je správný název věrnostní aplikace MOL? Buď za A, MOL Move, nebo za B, MOL Go, nebo za C, MOL Bonus.
1: Tak pravděpodobně za A.
0: Pravděpodobně správně, ano, je to MOL Move. Tak je to tady kávička na rok zdarmička a k tomu palivová karta v hodnotě 2000 korun. Tak ten pátek hnedka nabírá úplně jiný směr, než byl, když se zprobudila, viď?
1: Bude se to hodit dneska, odjedíme na dovolenou, takže...
0: No a kam jedete, po chlupce?
1: Jedeme jenom po Čechách do Kempu.
0: No a kam?
1: Kemp Kristýna, je to jakoby liberecký kraj.
0: Takže na sever, na sever. Ano, moc ano. Si to tam užijte, hlavně si odpočněte, jo, odpočiňte si. Nezapomeňte stavit se cestou na Molce, jo, využijte jejich dobroty, načerpat energii, načerpat pohonné hmoty, aby náhodou vám to neškytlo někde na cestě. Potom musíš jít s tím kanistrem někdám daleko nebo někoho stopnout. Tak hlavně, ať se vám to vydaří, ještě jednou odpočiňte si, budeme rádi, když s vámi na dovče bude Evropa 2. My jsme tady pro vás, kámoši. No a ještě jednou velká gratulace. Vydrž mi na telefonu, domluvíme detaily a podrobnosti, jo?
1: Děkuji moc, děkuji. Hej
0: se hezky. Ahoj.
2: To je léto na maximum s Evropou 2.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny révy vinné, bílé, bezsemené v Byla klubu za 34,90 a máslo 250 gramů v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na Molce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: Výhry. Slevy. Zábava.
10: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
11: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
10: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
11: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
10: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
2: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
6: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď jsem.
2: Buďte taky roztancovaný, jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
6: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
2: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
12: Hyundai Domanský slaví 20 let. Dárek ale dostanete vy. Celkem 20 000 navíc na tažné zimní pneu a další příslušenství. Pořiďte si v Česku vyráběné SUV Hyundai Tucson nebo luxusní Santa Fe a získejte parádní bonus. A navíc Hyundai Domanský získal jako jediný dealer Hyundai v České republice prestižní ocenění Global Top 100 Dealer of the Year a patří mezi nejlepší dealerství Hyundai na světě. Hyundai Domanský. 20 let důvěry, 20 000 pro vás.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
13: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka, blíž než si myslíte.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
14: Tam se občas není čemu zasmát.
2: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
14: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
2: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
15: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

Kenya Grace. Posloucháte páteční ranní Evropu 2. Máme půl minuty po 8:45, tak ať nikam nepřijdete pozdě, za chviličku už to tady budu celé předávat. Ale teď bych chtěl předat další svižnou muziku, kterou si někteří budete zpívat. Krištof, Dominika, Lagia a Půlnoční hřích. Volume doprava, pojďme užívat. Tady je Evropa 2.

0: Za necelých 5 minut je tady 9. hodina, já bych vám chtěl přiblížit situaci tady ve studiu. Já pátek, mám dobrou náladu, že je pátek a teď ještě kolem mě z každé strany jedna kočka. Tak samozřejmě Káťa Podrazká, ta tady je od rána, dobré ráno Káťo.
1: Dobré ráno.
0: A Ivanka přichází na svůj čas.
1: Dobré ráno, takovýhle lichotky. Ráno. Řekl jsi no. Kočky nebo co
0: kočky,
1: to zdálo?
0: Kočky, mm. Kočky, no.
1: Děkujeme.
0: Kočky.
1: No. Jestli to slovcem jsme to měli.
0: No.
1: No. Tak co, Pavle?
0: No, já jsem úplně jako nadšenej.
1: Kvůli tomu, že jsme tady, ty se ještě dneska vrátíš.
0: Já se vrátím.
1: Ty se vrátíš.
0: Protože a...
2: se z pelechu.
0: Dvě kočky samotný ve studiu. Nesmím nechat samotný. Jako. To by tady vznikla obrovská drbárna.
1: To vznikne i tak od 9 do 11.
0: No, zajímalo by mě, jestli prozradíte našim posluchačům takhle, když tady zůstanete sami dvě, že jo, ty připravuješ zprávy, ano. Ty vysíláš. Drbete?
2: Drbem.
1: Strašně, hele.
0: Pomlouváte?
2: Jenom páju cejnara.
1: Já vím i o jiných, ale seš tam taky.
0: Vidíš to.
2: No. A tady jak se zaklapnou dveře, tak to jede.
0: Jo,
1: ale tady je teda vtipný, to fakt musíme říct. My tady pořád jako vlastně máme otevřený dveře.
0: No.
1: Ale když jsme tady my dvě, nebo nevím, jestli to máš i s někým jiným. Já jenom s málo kým, jenom se mnou, tak to je strašný. Tak, hele. A teď už vidím třeba, hele, že Katka řekne hele a jde hned zavřít ty dveře,
0: ne.
1: Tak vím, že přijde prostě informace století a je to
0: bomba.
1: I naopak.
0: Víš, jak to bude teďka? Káťa vstane a řekne, cejny, vypni mikrofon, vypadni a zavři za sebou a vrať se až v 11. No tak,
1: tak už běž.
0: Poslouchám jak doma.
2: Papinky,
0: tak v 11 ahoj. Léto na maximum.

0: Něco málo po 9. hodině posloucháte dopolední maximum muziky na Evropě 2 s Ivanou a teď už zprávy a Katka Podrazka.
1: Krásné ráno. Řidiče se dnes za pohonné hmoty připlatí znovu více než včera. Nejvyšší povolená cena nafty stoupla o víc než korunu. Další zdražení očekávají analytici od pondělí, kdy skončí státní regulace cen. A to přesto, že napětí na Blízkém východě dál přetrvává. Lidé častěji navštěvují méně známá místa v Česku. Shodli se na tom prodejci, které oslovila Česká tisková kancelář. V létě Češi volí nejčastěji krátké pobyty v rozmezí 3 až 5 dnů. Mezi letošní oblíbené tuzemské destinace patří podle portálu Amazing Places například Olomoucký kraj nebo severozápad Čech. A my už teď slovo předáváme Zuzce.
2: Plzeň staví nové domovy pro lidi s kombinovaným postižením a pro lidi s poruchou autistického spektra. 2 pobytová zařízení vyrostou v ulici Na Chmelnicích. Budou jednopodlažní a bezbariérová. Zázemí v nových prostorách tak najdou lidé, kteří nejsou vzhledem ke svému handicapu schopni samostatného plnohodnotného života. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Tour de France se po sprinterské 12. etapě vrací do kopců. Cyklisty dnes čeká maratonská 13. etapa. Ta sice nemá nějak extrémně náročný profil, ale má bezmála 206 kilometrů a bude tak nejdelší v aktuálním ročníku 3týdenního závodu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte v těchto chvílích na D11 na 66. kilometru. Máme tady hlášenou roztrhanou pneumatiku a v místě se prudce vybočuje. Opatrní buďte taky na D5 na kilometru 7,5 na trase Praha-Rozvadov. Stojí tady porouchané osobní auto.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer nás čekají přeháňky a bouřky, které mohou být i silné. Dnešní nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jižní Moravě až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Ivča Kulhánková.
0: My spolu budeme až do 11 hodin. Soutěžit dneska nebudeme, to zase nechám třeba na Pavla nebo na příští týden, ale řekneme si něco o největší světové premiéře filmový světa.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2 dopolední maximum muziky, za námi Dance Monkey a taky zpěvačka Tones and I. Já musím říct, že teď se musím sama sebe opravit za několik dlouhých let. Kolik let? 2019, no tak za dlouhých let, no. Protože už to je 7 let, co špatně říkám, že Tones and I je kapela. Jako jasně slyšíme tam zpěvačku, ale já si myslela, že to zpěvačka s pár muzikanty nebo muzikantkami. A je to opravdu jenom umělecké jméno australské zpěvačky, skladatelky a producentky, která se jmenuje svým jménem Tony Watson. Jinak ta se narodila v australském státě Victoria a právě zkušenosti spolučního hraní, protože ona už v pubertě si koupila klávesy a prostě na té ulici tady v tom městě hrála, ji inspirovali k napsání Dance Monkey. Vyprávila totiž, lidé po ní neustále pořád chtěli ještě jednu písničku, i když už byla úplně vyčerpaná, a fráze Dance for me v textu je právě metaforou toho, jak umělci někdy čelí takovýmu tomu jako tlaku publika, aby nepřestávali bavit. Musím říct, že sama jsem zpívala v zábavový rodinný kapele a když vždycky ve čtyři ráno na nějakým hasičském bále řvali ještě, tak vím, co tím asi prostě tady Tony Watson alias Tones and I myslela. Posloucháte Evropu 2, za chvíli půjdeme do Čech. Ať se to tak jako podle mě na první pohled a první poslech nebude zdát, protože dáme Meduzu, Aiko a taky to Silver Spoons a to zní světově.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, check ya, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
3: dancing. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropo 2.
4: Ahoj, tady Tate McRae. Poslou cash Evropu 2.
5: Evropa 2.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusiv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro debrecínskou pečení z pultu lahůdek 100 gramů za 19,90 a vocílka české kuře plus 2/4 kilogram za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
14: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
16: Jsi fanoušek

0: týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Prázdninová mateří douška je nadupaná soutěžemi a přináší i super dárek na celé léto. 22 spytivých tetovaček. Tohle číslo si nenechte ujít. Mateří douška právě v prodeji.
2: Zpátky k muzice.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte Evropu 2, dopolední maximum muziky, za námi kapela, která se jmenuje Maroon 5. Jsem si tak říkala taky, jak dlouho vlastně ji znám, a došlo mi, že vlastně od střední školy, kdy jsem poprvé zavnímala frontmana této kapely Adama Levina, který stihnul celou skvadru z modelek Victoria's Secret poznat, pak si jednu vzal, má s ní děti, pak jí stačil zase podvést s jinýma ženama z Victoria's Secret modelek této řady. No a ale teď vlastně koukám na to, kdy vznikly, a jestli si můžu potvrdit, že jsem byla na střední, je to tak. A když jsme slyšeli poprvé píseň, která je proslavila, tak byl rok 2002. A nutno podotknout, že je to jedna z kapel. Já jsem teda před chvílí řekla, že Adam Levin je vlastně takový jako jenom nevěrník, ale musím k tomu připomenout, že opravdu je to kapela, která pohnula s tím popem v rámci nového milénia, a když jsem slyšela poprvé toto, tak mi zabušilo srdíčko a říkala jsem si, ta kapela ještě něco dokáže. Mimochodem jedna z mála kapel, stejně třeba jako Beatles, která vznikla na střední škole. To vždycky strašně cením, když opravdu nějaký kluci se sejdou, hele, já umím na kytaru, já umím zpívat, pojďme udělat kapelu, a pak dělají tohle. Pak dělají tohle, tím myslím něco, co všichni známe i na Evropě 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Pozor, pozor! Auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
3: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
2: Auto. Financování výhodněji než dřív.
3: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Výhry. Slevy. Zábava.
5: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
6: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
5: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
6: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
5: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
1: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
8: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
9: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
11: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Už v sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
12: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.

0: Posloucháte Evropu 2 dopolední maximum muziky 17. července a takhle při pátku bych vám chtěla připomenout jedno krásné přátelství, které trvá doteď. Já vám ho řeknu až v další hodince, ale můžete teď hádat, protože teď jeden můj oblíbený teď podcaster Čestmír Strakatý měl někoho na rozhovoru a tím teď teda nemyslím pana Klempíře, to jsme taky všichni viděli, ale myslím jednoho herce, jiného herce, který je velmi jako chytrý, oblíbený podle mě v České republice, doteď obsazovaný v českých filmech a zároveň se o něm opravdu dá říct, že je legendou. A kamarádil, nebo kamarádí doteď s jinou legendou a když jsem včera viděla ten rozhovor právě tady s tím člověkem, tak mě to úplně tak krásně zahřálo u srdce, že nějaké přátelství může i přes všechny bolavé věci a vlastně velký dramata a tragédie trvat až doteď. Tak o komže mluvím, to můžete teď tipovat a jestli to netipnete správně, tak si počkejte už na další hodinku po zprávách, vám to možná řeknu na Evropě 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
4: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
1: Song za trest.
5: Jsem úplně vytočená, kluci.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
4: To je retard.
1: Na Evropě 2.
6: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
7: To je nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkuji vám.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
10: Ahoj, tady je Roman Zach. Zvu vás na tak trochu bláznivou Shakespeareovu komedii Jak se vám líbí, ve které hraju. Tak přijďte na Pražský hrad.
11: Komedii Jak se vám líbí hrajeme na Shakespeareovských slavnostech od 20. července. Generálním partnerem je skupina PPF www.shakespeare.cz.
12: Jako mě 40 let, já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět.
1: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 000 lidí víc. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
13: A je, to jsou tyhle ty věci.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
2: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.

0: Posloucháte Evropu, pardon, Evropu 2.00 a teď už zprávy a Katka Podrazka.
1: Krásné dopoledne. Koupání v přírodních vodách v Česku je v polovině prvního prázdninového měsíce téměř bez rizika. Naprostá většina ze sledovaných přehrad rybníků a dalších nádraží je podle hygieniků vhodná ke koupání. Zákaz platí jenom na dvou místech na Vysočině. Pouze na několika dalších místech je voda na čtvrtém stupni z pěti, tedy nevhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů hygienických stanic. Americká armáda dnes brzy ráno oznámila, že dokončila další rozsáhlou vlnu úderů proti Íránu. V těch pokračovala už šestou noc v řadě. Podle íránských státních médií při nich zasáhly mimo jiné pět mostů v jižním Íránu. A my už teď zamíříme za Zuzkou.
2: Na hlavním tahu v Blatné na Strakonicku probíhají stavební práce. Oprava se týká více než 2 kilometrů silnice 1/20 směrem na Pacelice. Důvodem je špatný stav vozovky. Práce ředitelství silnic a dálnic výjdou na víc než 30 milionů korun. Úsek by měl být průjezdný bez omezení koncem srpna. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Nový ročník NHL začne v zámoří v úterý 29. září. Na programu bude během noci na středu 5 zápasů. Karolina vyvěsí ke stropu haly Lenovo Center plaketu, připomínající triumf ve Stanley Cupu před utkáním proti hokejistům Floridy. Hned první hrací den tak ozdobí vzájemný souboj posledních dvou šampionů. Liga o tom informovala na webu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Bouralo se v Praze, konkrétně v Cínovecké ulici, kde se srazilo osobní auto s nákladním, zdrží vás to tady asi na 10 minut. No a nehodu máme hlášenou taky na D35, konkrétně na kilometru 266 na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou. Havarovalo tady nákladní auto.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer nás čekají přeháňky a bouřky. No a co se týče teplot, tak ty nejvyšší vyšplhají na 26 až 31 stupňů, na jižní Moravě až na 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Ivča Kulhánková.
0: Tentokrát se dostaneme trošku od filmu, od hudby a půjdeme zpátky k rodině. Ano, ke kořenům, proč je dobrý navštěvovat babičku, prababičku, to vám řeknu už za chvíli na Evropě 2.
3: Evropa 2.

pum pum girl. Posloucháte Evropu 2, takhle při dopolední maximum muziky. Svátek má Martina. Dokonce i Martina je v rodině naší babička mých dětí. Já si tak říkám, že je strašně důležitý, nebo teď jsem se bavila o tom s jednou kamarádkou, potažmo i kamarádem pak, protože jsme byli na kafi takhle ve třech. A já jsem říkala, že jsem byla před měsícem jen tak překvapit babičku, teda už to jsou dva měsíce, no, ono to letí. A že prostě byla strašně ráda. A že já jsem z toho pak žila další týden a vlastně mi všechny problémy světa, i ty mý, přišly tak nějak jako úplně zbytečný, protože jsem viděla prostě babičku, která měla radost. A tak jsem se teď začala pídit v různých článcích o tom, jestli to může přispět k nějaké lidské spokojenosti, že navštěvujete své předky, protože co si budeme povídat, my obzvlášť tady v České republice nejsme zvyklí doteď žít s našimi předky. Myslím, s babičkama, s prababičkama. Nejsme jako takový ty baráky ve Španělsku, v Itálii, jo? Tam se víc navštěvujou nebo spolu žijou. A opravdu existují teda výzkumy, které naznačují, že blízký a pravidelný kontakt se staršími členy rodiny, například s babičkou nebo prababičkou, může mít opravdu pozitivní vliv na člověka. Ono to má prostě určitě co do sebe, protože ono to údajně posiluje empatii, trpělivost, taky to může připomínat důležitost rodinných vztahů a mezigenerační solidarity a taky to snižuje samozřejmě pocit osamělosti, ale vlastně jak u seniorů, ale tak i u nás. Protože my si pořád myslíme, že vlastně osamělí nejsme, ale možná jsme osamělí stejně jako ty naše babičky, tak za nima jeďte, jeďte pátek. Co byste dneska dělali? Jeďte normálně za babičkama. A když o tom zpíval i tenkrát, v takovém, já tomu říkám teda divná píseň, já vím, že někteří lidé ji mají rádi a já teda miluju Karla Gotta, jo. Ale spojit němčinu s refrénem Babička mi vždycky přišlo trošku zvláštní, ale samozřejmě chytlavý. A když Karel Gott zpívá česko-německý o babičce, takhle. Babička. Když takhle zpívá Karel Gott, tak tak víte co? Tak je to pravda, babičky jsou důležitý nejenom na Evropě 2.

0: I'm Dan from Bastille, and I'm here with Europe 2.
1: Ahoy, Tim Conley, Lucas Boy,
2: and you can head over to Europa.
3: Nastav uši hviezda.
4: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Strabim, Europol, Tibet.
3: Europa 2.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
11: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
12: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
11: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
13: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
14: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
13: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
14: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
13: Více informací v restauracích KFC.
15: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
16: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
17: Slyším Tatart nákupy?
16: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
17: To je mazec.
16: Tatart, opravdový elektrospecialista.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
20: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
21: Zpátky k muzice.
22: Evropa 2.

0: Evropu 2, dopolední maximum muziky. Já už jsem tady v minulý hodince říkala, že bych vám ráda řekla o jedný vlastně komediální herecký dvojici, která je vlastně úplně taková, že když řeknete jedno jméno, tak to druhý vás samozřejmě i hned napadne, ale i jako samostatní členové, i samostatné persony jsou legendami. A ano, je to Jiří Lábus, Oldřich Kaiser. Jiří Lábus byl onehdá u pana Čestmíra Strakatého na rozhovoru a mluvili tam velmi otevřeně o vztahu k panu Kaiserovi. No, mají se ty kluci rádi. Já jsem si vždycky myslela, že se poznali na Damu, ale to není pravda. Jiří Lábus skončil školu právě teda ve chvíli, kdy na ní Oldřich Kaiser nastupoval a oni se poprvé, prosím vás, potkali při natáčení detektivky, jedný, kterou určitě znáte, protože to je tady ta detektivka. Už vám to něco říká? Možná starším ročníkům určitě. Ano, tam se potkali, a pak si zahráli v té detektivce ještě jednou a pak se teda ještě zahráli v jiný detektivce, no zkrátka detektivní a vážné postavy byly takovým jako začátkem jejich vztahu. No pak prostě už víme, že možná přijde i kouzelník, je určilo do role té nejúspěšnější komické dvojice československých a potažmo i českých a slovenských dob. No tak pan Lábus mluví i o tom v tom rozhovoru, což mi přišlo velmi, velmi hezký a velmi podnětný, že samozřejmě s panem Kaiserem to vždycky nebylo jednoduchý, ostatně ale říká Jiří Lábus o sobě, že s ním taky ne, ale že asi s tím Oldřichem víc to nebylo jednoduchý, ale že vždycky všechno překonali a vždycky si dali šanci a to mě na tom tak strašně jako dojalo, že jsem normálně včera u toho brečela. No nic, tak já se asi dneska pustím Majora Zemana. Mimochodem už jsem říkala, že to byl Major Zeman, snad jo. Posloucháte Evropu 2.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
2: je fajn. ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Evropa 2. 88.2 a 105,5 FM. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
5: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Domanský. Přijďte na testovací jízdu.
4: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
6: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
4: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
7: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
4: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
6: To je moje show.
4: Dej taky follow E2.cz.
8: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
4: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
6: Vždycky to byla moje show.
9: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka, blíž než si myslíte.
10: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
11: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích, dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
12: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
13: Jaký je arabský výraz pro zlost z bodnutí hmyzem?
12: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
13: Muhammad Komar na skat.
12: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
14: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
12: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
15: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2.

0: Rehab in my head, to posloucháte na Evropě 2, dopolední maximum muziky, 17. července, pátek, svátek má Martina, tak všem Martinám, já jich znám pár, jsou skvělí, všem Martinám všechno nejlepší, doufám, že to hezky oslavíte, to má někdo takové štěstí, že jo, mít svátek v pátek. Jinak no, na mě to úplně dneska přines, já normálně neřeším, že je pátek, nikdy to jako vlastně tak jako nezdůrazňuju, ale Pavel Cejnar říkal, že má dobrou náladu kvůli tomu, že je pátek, a to někdy je taková ta manifestace, kterou ani nechcete, a najednou máte dobrou náladu taky. Jinak když jsme u Pavla Cejnara, tak za chvíli je tady opět s vámi a my se slyšíme už opět naštěstí s Koťákem celý příští týden. Dokonce tady budeme s vámi každý všední den mezi 6. a 9. hodinou. Moc se na vás těším, bylo to s váma skvělý. Držte se, užívejte si pátek a Martinám ještě jednou všechno nej. Poslouchejte dál Evropu 2.
1: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Japonské drama Ztracená země režiséra Akia Fujimota je inspirované skutečnými osudy dětských uprchlíků z etnické skupiny Rohingů. Intimní a silný snímek nahlíží na jednu z největších humanitárních krizí současnosti očima dětí, které se snaží najít bezpečí a znovu spojit svou rodinu. Hlavními hrdiny jsou čtyřletý Shafi a jeho 9letá sestra Somira. Poté, co přijdou o domov, se ocitnou v uprchlickém táboře v Bangladéši. Odtud se vydávají na nebezpečnou cestu přes moře i pevninu, aby našli zbytek své rozptýlené rodiny a naději na nový začátek. Režisér Akio Fujimoto je známý tím, že pracuje s autentickými neherci přímo z komunit, o kterých točí. V hlavních rolích se tak představí sourozenci Muhammad Shofik Rias Udin a Shomira Rias Udin. Ztracená země ukazuje, jak hluboké stopy může nucený útěk z domova zanechat na těch nejmenších. Zároveň připomíná skutečnost, že téměř milion Rohingů dodnes žije v uprchlických táborech v Bangladéši, kde jsou bez možnosti legálně pracovat závislí na humanitární pomoci, a to od jejich útěku před násilím v Myanmaru v roce 2017. Snímek Ztracená země je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Páteční 11. hodina je tady, Káťa Podraská má čerstvé zprávy Evropy 2.
1: Krásné dopoledne. Radnice Prahy 6 žádá omezení nočních letů na pražském letišti. Hluk přistávajících a startujících letadel totiž podle ní ruší obyvatele, a to právě hlavně v letních měsících, kdy spojů kvůli sezóně přibývá. Letiště i dopravci se brání, že pro noční provoz existují pravidla, která dopady na obyvatele snižují. Podle ekonomů i ministra dopravy by omezení provozu mělo pro Česko negativní ekonomické důsledky. Teploty moří kolem Evropy jsou letos extrémně vysoké. V západním Středomoří teploty vody atakují 30 stupňů, což je často víc než v obvykle teplejším východním Středomoří. Nejteplejší voda je v okolí Baleárů a Itálie. A teď už slovo předáváme Zuzce.
2: Praha by mohla v září vybrat dodavatele přestavby bývalého chrtího závodiště v Motole na atletický stadion. Veřejná zakázka už skončila a o vítězi rozhodnou po prázdninách městští radní. Nový stadion by se mohl otevřít začátkem roku 2028. Přestavba areálu má stát zhruba 105 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Dva francouzští inženýři vyvinuli dron, který hubí komáry přímo za letu. Nový vynález se vejde do dlaně. Technologický projekt, který vznikl jako žertovný nápad, je založen na zcela novém přístupu. Namísto plošného rozprašování jedů, tento dron se 4 rotory lokalizuje hmyz a následně ho přímo hubí pomocí svých vrtulí. Tato metoda podle jeho tvůrců umožňuje ušetřit včely a další opylovače. Jejich křídla totiž vydávají při letu odlišný zvuk.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Práce na silnici vás můžou brzdit na D2. Na kilometru 24 ve směru na Brno je uzavřený pravý jízdní pruh. Pozor taky na D48 mezi 61. a 28. kilometrem ve směru na Olomouc. Levým pruhem tady neprojedete.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes nás čeká oblačná až polojasná obloha, přechodně ale čekáme zataženo. Odpoledne a večer nás čekají přehánky a bouřky, které mohou být i silné. Dnešní nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Pavel Cejnár.
0: Ano, je to tak, po 11. hodině pokračujeme spolu s Maxima Muziky nabízím Steven Sanchez a Alok. Tak hezký pátek s vaší Evropou 2. Evropa 2.

dalšího dnešního dopoledního maxima muziky Evropy 2 Tera, Selena Gomez a David Guetta a Sia. Tak pojďme si to společně užít. Evropa 2.

0: Posloucháte dnešní páteční dopolední Evropu 2. Dnes je 17. července a v České republice slaví svátek Martiny. Už jste Martinám všem, co máte kolem sebe, pogratulovali, popřáli, nebo jim napsali, anebo zavolali, anebo se třeba domluvili na dnešní večer, že někam zajdete hodit bokem do kina. Je toho strašně moc, co můžete dneska při pátku učinit. Jinak Martina je v Česku velmi oblíbené jméno, je jich mezi námi zhruba 100 tisíc. 100 tisíc Martin, jedno město, jedna Martina vedle druhý, no nedokážu si to představit, ale je to nádherný český jméno. Takže zdravím všechny Martiny z éteru Evropy 2 a nejen ty, i vás ostatní zvou na nadcházející téma, které budeme mít před sebou. Cestování, to je teď vlastně velmi populární, no a o cestování to bude už i za chviličku. Medúza a Youngblood, mimo jiné z Maxima muziky Evropy 2 a já vám ještě jednou přeju skvělej pátek. Tady je vaše Evropa 2.
1: Letní vibe Evropy 2.
2: Maximum muziky.
1: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. A k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
3: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
4: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
11: Už tam budem?
12: Nech toho!
11: Raději už tam bude.
12: Přestaň! Štěl mě vedro!
13: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte dnešní páteční dopolední Evropu 2. No a jak jsem slíbil, budeme se věnovat cestování. Mnozí z vás máte dovču ještě před sebou, někteří vyjíždíte třeba dnes anebo zítra, tak pokud budete cestovat autem, opatrně, pozor na to. Pokud budete cestovat letadlem, tak vám přejeme, aby všechno proběhlo v pořádku. Nemyslím tím nějaký turbulence, to se občas jako stává, ale hlavně, abyste neměli nějaký velký zpoždění. Mám tady jednu takovou zajímavost. Představte si, že i, a to jsem ještě nikdy neslyšel, hejno komárů znemožnilo let jednoho stroje z Milána do Alicante. Cestující museli letadlo napadený tímhletím nepříjemným hmyzem opustit a odletět jiným spojem s téměř tříhodinovým zpožděním. Nakonec zaplať pánbu, nikomu se nic nestalo. Takže v tomto směru přeju vám všem, pokud odlétáte někam, ať máte včasný odlet, ať příliš dlouho nečekáte a hlavně, ať v pořádku doletíte, to si myslím, že je úplně to nejdůležitější. Tak jednoduše šťastnou cestu, to vám přeje vaše Evropa 2.
1: Tvoje léto na maximum s Evropou 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Welcome to Central Bay.

0: Ladí vás páteční Evropa 2 a včera do našich kin přišly premiéry a já vás teďka zvu, co takhle navštívit kino. Zajít si do bijáku, dát si popcorn, nějaký dobrý drink a podívat se třeba tady na ten film, který doporučuje Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: V kinech je jedna z hlavních filmových událostí roku. Jmenuje se Odyssea a podepsán je pod ní Christopher Nolan, který po Oscarovém triumfu Oppenheimera převádí Homérův epos do podoby monumentálního dobrodružství.
3: Pomoz mi se vrátit domů.
2: Nolan se rozhodně nevydal cestou pohodlného studiového natáčení před zeleným pozadím. Štáb putoval po 6 zemích od Maroka přes Řecko, Itálii, Island a Skotsko. Pro diváka to znamená, že když se má Odysseus plavit po moři, herci prostě stojí na lodi. Když má hrdina čelit nástrahám širého oceánu, kamera se opírá o vítr, vodu, skutečné lokace a fyzickou námahu.
4: Italský král se vrací zpět.
3: Nevrací.
2: Jedna z nejvýmluvnějších historek se váže ke scénám se sirénami. Když scénář říká, že je Odysseus připoután ke stěžni, Nolanova verze toho obrazu znamená skutečnou loď, skutečný stěžeň a skutečný oceán.
3: Upínáš se k otci, jehož ani neznáš. Jak nějaký levoboček.
2: Jedna z největších produkcí Nolanovy kariéry s tvářemi Matta Damona, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona, Zendaya nebo Charlize Theron s názvem Odyssea má premiéru v kinech.
5: Myslím, že spí.
2: Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.

가진 별 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시

0: Je tady páteční poledne, Káťa Podrazka je připravená, pojďme na čerstvé zprávy na Evropě 2.
1: Hezké poledne. Dva lidé zemřeli a jeden člověk byl včera večer vážně zraněn při napadení sekerou a nožem v jedné z pražských ubytoven. Jednou z obětí je i útočník. Muž napadl i zasahující policisty a hlídka ho zastřelila. Nikomu už tak nehrozí žádné nebezpečí. Podle serveru novinky.cz se událost měla stát ve Vídeňské ulici. Mělo jít o ubytovnu IKEMu. Útočník i jeho oběti totiž měli pracovat v IKEMu jako sanitáři. Lidé častěji navštěvují méně známá místa v Česku. Shodli se na tom prodejci, které oslovila Česká tisková kancelář. V létě Češi volí nejčastěji krátké pobyty v rozmezí 3 až 5 dnů. Mezi letošní oblíbené tuzemské destinace patří podle portálu Amazing Places například Olomoucký kraj nebo severozápad Čech. A my už teď zamíříme do regionu.
2: Plzeň staví nové domovy pro lidi s kombinovaným postižením a pro lidi s poruchou autistického spektra. 2 pobytová zařízení vyrostou v ulici Na Chmelnicích. Budou jednopodlažní a bezbariérová. Zázemí v nových prostorách tak najdou lidé, kteří nejsou vzhledem ke svému handicapu schopni samostatného plnohodnotného života. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová postoupily na turnaji v Aténách do čtvrtfinále, kde doplnili Sáru Bejlek. Turnajová trojka Krejčíková ve druhém kole zvítězila nad Carolo Monet z Francie jednoznačně 6-0, 6-2. Sedmá nasazená Valentová si poradila s běloruskou Sasnovičovou 6-3, 6-2.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Se zvýšenou opatrností jeďte na D1 v úseku mezi 175. a 168. kilometrem ve směru k polským hranicím. Pracují tady silničáři. Pozor taky, na D8 na 30. kilometru ve směru na Prahu. Tady máme hlášené odstavené osobní auto.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska nás čeká oblačná až polojasná obloha, přechodně dokonce zatažená. Odpoledne a večer nás čekají přehánky a bouřky, které mohou být i silné. Dnešní nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jižní Moravě kolem 32. Máme po zprávách a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Pavel Cejnar.
0: I po pátečním poledni je Evropa 2 připravená s další skvělou muzikou Shabuzi, Purple Disco Machine, tak užívejte pátek s Evropou 2.
3: Evropa 2.

0: Ladí vás dnešní páteční odpolední Evropa 2. Tak co, máte rádi čokoládu? Jíte? Zobete? Na tajňačku anebo normálně? A kolik toho sníte? Pravidelná konzumace čokošky je spojená se sníženým rizikem srdečních onemocnění, to víme. A teď bylo zjištěno, že lidé, kteří jedí čokoládu alespoň jednou týdně, mají o 8% nižší riziko vzniku ischemické choroby srdeční. Ale pozor, nikde není uvedeno, jaké množství čokolády je optimální. Takže byl bych s tím opatrný. My tady v rádiu říkáme, že čokoláda je dobrá na nervy, občas si zobneme. No ale co je fantastický na dobrou náladu, je naše muzika. Tak už za chviličku třeba Kygo anebo Rasmus a já vám všem přeju co nejpohodovější pátek. S čokoládou nebo bez čokolády, ale určitě s Evropou 2, to jsme my.
1: Tvoje léto na maximum. Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
12: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
13: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
12: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
14: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
15: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
16: Prázdninová mateří douška je nadupaná soutěžemi a přináší i super dárek na celé léto. 22 spytivých tetovaček. Tohle číslo si nenechte ujít. Mateří douška právě v prodeji.
17: Zpátky k muzice.

0: Páteční odpolední Evropa 2, no a já tady mám několik pozvánek, tak za prvý na sobotní den z Extravaganzu, o kterou se postará nejen DJ Ondrej. Sobotní den z Extravaganza začíná ve 22 hodin. Dále vás zvu na reprízu nejprestižnější české hitparády Evropa 2 Music Chart. Ta začíná v neděli mezi 18. a 20. hodinou. Mimochodem pro hitparádu můžete okamžitě hlasovat. Hlasování je puštěno na našich stránkách Evropa2.cz, protože bez vašeho hlasování by nový žebříček pro příští týden nevznikl. No a potom vás zvu taky na brzdu. Tu si můžete dát v neděli mezi 20. a 22. hodinou. Nasty, Vojtáno, Arny, jejich nevšední rubriky a dobrá zábava. Leony, Anabel a nebo Imagine Dragons už za chviličku, tak vám přeju stále pohodovej pátek s Evropou 2.
1: Tvoje léto na maximum s Evropou 2.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
7: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Pozor, pozor! A auto už pětkrát v Praze!
10: Ano, přesně tak. A auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
9: Aha, auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
10: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Výhry. Slevy. Zábava.
12: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
13: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
12: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
13: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
12: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
14: Přijeďte si do Špindlerova Mlýna užít báječné léto. Čekají vás výlety do krásné přírody, pěšky či na kole, adrenalinové zážitky nebo zábavné aktivity pro děti. Letní pohodovou atmosféru horského městečka doplní koncerty Špindl Unplugged každou sobotu v podvečer. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na městošpindlerovmlin.cz.
15: Ahoj, tady Roman Zach. Zvu vás na tak trochu bláznivou Shakespeareovu komedii Jak se vám líbí, ve které hraju. Tak přijďte na Pražský hrad.
16: Komedii Jak se vám líbí hrajeme na Shakespeareovských slavnostech od 20. července. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Posloucháte páteční odpolední Evropu 2, no a moje tažení je u konce. Můj kolega Jindra Ekl přichází na čas mezi 13. a 15. hodinou. Užijte si to, užijte si dnešní pátek, to počasí má být takový jako proměnlivý, ale stejně nám to zábavu rozhodně neskazí. Myslete na to, že Evropa 2 pro vás je tady 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. To jsme my, takže když nebudete mít žádnýho parťáka, nalaďte si nás. My tady 100% budeme. Mějte se hezky, no a příští týden v pondělí. Ahoj, Evropa 2.
1: Zoletní vibe Evropy 2.
2: Maximum muziky.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Už v sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
4: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
5: Just one night, all we got. Just one night, all we got. Just one night, all we got. Just one night, all we got.
6: I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Jedna hodina odbyla a Zuzka má pro vás připravené aktuální zprávy. Pojďme na ně.
1: Dobré odpoledne. Studená fronta přinese dnes do Česka bouřky. Čekají se silné nárazy větru. Dalším rizikem budou přívalové srážky, zejména kvůli opakovanému přechodu bouřek přes jedno místo. Kroupy se mohou vyskytnout, zejména pokud bouřky zůstanou izolovanější. Meteorologové vydali výstrahu před bouřkami s nízkým stupněm nebezpečí pro celou republiku od dnešních 13 hodin do půlnoci. Hromadná otrava oxidem uhelnatým v bývalém pivovaru v Olomouci z konce června má jednu oběť. Ze 7 přiotrávených dělníků jeden z mužů následkům otravy podlehl. Případ si převzali olomoučtí kriminalisté. Policie již dříve uvedla, že zdrojem úniku vysoce jedovatého plynu bylo proudové čerpadlo, které dělníci používali v místnosti při bouracích pracích. Společně se podíváme za Luckou.
2: Speciální monitorovací vůz odhalil neplatiče parkování v Hradci Králové. Má za sebou prvního 3/4 roku ostrého provozu. Najezdil už 14 000 kilometrů a na pokutách vynesl miliony korun. Podle posledních dat naučil řidiče za parkovné platit. Druhé auto radnice kupovat neplánuje. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Letošními mistry světa ve fotbale se podle bookmakerů stanou pravděpodobně Španělé. Ve finálovém zápase jsou proti obhájci titulu Argentině kurzovým favoritem. Sázející ale dávají téměř rovnoměrně šanci oběma týmům. O třetí místo v sobotu zabojují Francie s Anglií.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na sraženou zvěř na dálnici D1 ve směru na Prahu na 342. kilometru. Na dálnici D11 ve směru na Prahu na 64. kilometru je hlášeno odstavené vozidlo. V Chomutově v Březenecké ulici se srazil autobus s osobním vozem a nehodu třech vozů hlásí Zlín ve Frištátské ulici.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou polojasno až oblačno, postupně počítejte s tím, že se zatáhne, očekáváme přehánky nebo bouřky a to výjimečně je velmi silné s přívalovým deštěm. Teploty se aktuálně drží v rozmezí od 25 do 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a 4 minuty po 13. už taky s Jindrou Eklem.
0: Tak, Zuzko, my děkujeme za zprávy, pojďme tady na další maximum muziky, já taky něco vylovím pro vás za chvíli, tak držte vlnu a hezký odpoledne, jsme v Evropa 2.

Evropu 2, představte si, my máme v Praze zase o jedno umělecké dílo méně. Nejhorší je tedy, že to umělecké dílo málem někoho zabilo na cyklostezce. Je to tedy konkrétně umělecké dílo nebo plastika u Barrandovského mostu, která byla tedy dílem sochaře Josefa Klimeše. Přezdívalo se jí červ dobyvatel. A nebo taky rovnováha. Taková prakticky betonová věc, jo. Určitě všichni, kdo jezdili přes Barrandák, ví, o čem mluvím. Možná, že už nevíte tedy to,

0: Já si myslím, že by klidně mohl něco třeba umístit. Co by na to? Teď mimochodem odmávli tu nejvyšší budoucí stavbu v České republice na Butovicích, vlastně takový ten mrakodráp, nebo takový ten vysoký bytový kancelářský dům, který ovšem o sebe bude mít opřenou jakou kovovou konstrukci, která vypadá jako ztroskotají nějaký parník nebo nějaká veliká loď. Je to fakt jako velmi, velmi zajímavý. Je to zároveň, teda bude to rozhodně kontroverzní, spousta lidí to nebude chtít, jakoby, jo, aby to tam stálo, aby na to museli koukat, ale stavební povolení už tedy dostalo, takže tolik tedy taková stavební, takový stavební okénko malý.
1: Nastav uši hvězdám. Hey Czech Republic, I'm Bere on Evropa 2.
2: Czech Republic, this is Declan J. Donovan, and you're listening to Europa 2.
3: Hey, this is Passenger, you're listening to Europa Vier.
4: Hey, we're Imagine Dragons, and you're listening to Europa de Vier.
5: I can do this with my eyes.
6: Europa 2.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
14: To je mazec.
13: Tatart, opravdový elektrospecialista.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
16: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
17: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
18: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
19: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: 2. Co vám dneska říkají třeba takový Rolling Stones? Kdybyste slyšeli pravidelně třeba na E2, zdálo by se vám to, že už je to moc jako retro, i když oni vydávají desky až do posud, že? Zdálo by se vám to jako stejně i tak, že už to jako nepatří do totálního dnešního mainstreamu? Nebo byste to naopak třeba vítali? Je to otázka, každý na to může mít názory jiný. Samozřejmě jsou to legendy. Tyhle ty pánové prakticky dokládají, že i lifestyle plný tedy, a teď to vůbec nechci jako nějak jako, aby to znělo, že to snad navádí k užívání nějakých, jako, nějakých substancí, jo, ale oni i přesto, že teda je užívají, tak jako opravdu jdou proti všemu, jo, co by mělo být tedy, co by se jich už v jejich věku mělo týkat. Mick Jagger každopádně teď udělal nádherný rozhovor. Byl na fakt jakože úžasným rozhovoru v rámci New York Times, který udělali taky takový jako podcastový svůj trošku styl jedních rozhovorů, a pokládám to za naprosto úžasný rozhovor. Nejlepší, co jsem snad kdy viděl jako s nějakým muzikantem, jo. Nikdy jsem neviděl nějaký jako deep rozhovor s Mickem Jaggerem, ale tohle fakt stojí za to, i včetně různých těch jeho názorů na to, jak dneska vlastně funguje mainstream muzika, sláva jako taková, co vlastně pro něj osobně ta sláva znamená a tak. A musím říct, že jsem si právě tam dokreslil evidentně jako to, co vlastně nejspíš nejen jeho, ale i ostatní členy kapely, pač to mají docela dost podobně hozený, jako drželo svým způsobem nad vodou, jo. Protože samozřejmě ta inteligence je tam jako naprosto zřejmá. Vtipný bylo ještě u Micka Jaggera, tam je taková ta jedna story, jak on měl takový problém jako se závislostí na sexu, že už právě ho donutili i vlastně jeho parťáci z kapely, aby to šel jako terapeuticky řešit, a pak se dozvěděli, že nějak jako ulítával s tou terapeutkou, která ho měla právě vyléčit ze závislosti na sexu. Čili ona ho vlastně vyléčila. Evidentně. Jo, je to hromada story, no, prostě stories ohledně týhletý kapely. No, každopádně koukněte na New York Times, jestli chcete, je to i na YouTube. Fakt, to stojí za to.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
7: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Peugeot 2008 i Peugeot Rifter u Domanského skladem i hned k odběru. Domanský. Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
8: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
9: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka, blíž než si myslíte.
8: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
10: A můžu ještě něco říct?
11: No povídej.
10: To je nejlepší rádio na světě.
11: Adame.
8: Bez generace E2 by to nešlo. My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
12: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Už v sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
13: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
8: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
14: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
8: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
14: Muhammad Komar na spad.
8: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
15: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
8: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Já jsem před chvílí tady mluvil o tom, že Praha přišla o umělecké dílo, o tu věc, která byla na Barrandovském mostě, taková ten betonová skulptura, tak se rozlomila na půl, samozřejmě naštěstí, že nikoho nezabila. To je jedna věc, ještě u Prahy zůstaneme, protože tady přichází takový jako těžký zúčtování. Viděl jsem to na Refresh News, tu informaci. Je to skutečně taková jako krutá realita toho, jaký žití v Praze může být, jo. Cituju teda z Refresh News. Podle nejnovější analýzy poradenské skupiny Moore Czech Republic, sice praští zaměstnanci a zaměstnankyně berou suverénně nejvyšší výplaty v zemi, ale po zaplacení účtu jim zůstane nejméně ze všech 14 krajů. Což je neuvěřitelný. Průměrná hrubá mzda v metropoli dostála 62 700 korun, což je o bezmála polovinu více než v nejhůře placeném Karlovarském kraji. Podobně je na tom i hrubý medián mest, což je taky ta střední hodnota, který v Praze činí 49 700, oproti třeba 41 000 za celý Česko. Jo. Mimo jiné třeba i na Ústecku se mají po zaplacení všech těch věcí tedy lépe než v Praze. Takže vidíte, v Praze už není blaze. To je zásadní novina dnešního dne.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Japonské drama Ztracená země režiséra Akia Fujimota je inspirované skutečnými osudy dětských uprchlíků z etnické skupiny Rohingů. Intimní a silný snímek nahlíží na jednu z největších humanitárních krizí současnosti očima dětí, které se snaží najít bezpečí a znovu spojit svou rodinu. Hlavními hrdiny jsou čtyřletý Shafi a jeho devítiletá sestra Somira. Poté, co přijdou o domov, se ocitnou v uprchlickém táboře v Bangladéši. Odtud se vydávají na nebezpečnou cestu přes moře i pevninu, aby našli zbytek své rozptýlené rodiny a naději na nový začátek. Režisér Akio Fujimoto je známý tím, že pracuje s autentickými neherci přímo z komunit, o kterých točí. V hlavních rolích se tak představí sourozenci Muhammad Shofik Rias Udin a Shomira Rias Udin. Ztracená země ukazuje, jak hluboké stopy může nucený útěk z domova zanechat na těch nejmenších. Zároveň připomíná skutečnost, že téměř milion Rohingů dodnes žije v uprchlických táborech v Bangladéši, kde jsou bez možnosti legálně pracovat závislí na humanitární pomoci. A to od jejich útěku před násilím v Myanmaru v roce 2017. Snímek Ztracená země je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Dvě hodiny odbíjí a Zuzka Kozáková má aktuální zprávy. Pojďme na ně.
1: Hezké odpoledne. V Národním parku Šumava mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku hoří les na ploše 50x50 metrů. Požár, který zasáhl kořenový systém, je ve velmi obtížně přístupném terénu. Podle hasičů se oheň nešíří. Na místě zasahují profesionální hasiči z Českého Krumlova a Frimburku a dobrovolní hasiči. Objízdná trasa kvůli demolici dvou nadjezdů nad Pražským okruhem mezi Slivencem a Řeporyjemi povede od Zbraslavy po Strakonické a Dobřížské, dále přes tunel Mrázovka, Strahovský tunel a ulice Patočkova, Bělohorská a Karlovarská zpět na okruh u Řep. Mapu objížďky je možné zobrazit v Google mapách. Uzavírka začne dnes v 7 večer a potrvá do nedělních 11 hodin dopoledne. Teď už se nám hlásí Lucka.
2: Karlovarský kraj zřídí funkci koordinátora pro psychiatrickou péči. Některé služby v regionu chybí nebo jsou nedostatečně pokryté. Koordinátor by měl propojit existující služby a hledat možnosti, jak celkově psychiatrickou péči v kraji zlepšit a udělat dostupnější. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: O víkendu se pojede velká cena Belgie Formule 1. Očekává se velké drama v boji o titul. Vedení v šampionátu hájí Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Velká cena Belgie je před posledním závodem před letní přestávkou. Příští týden se pojede ještě v Maďarsku.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehodu máme na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov. Nákladní vozidlo bouralo na 43. kilometru. Na D35 se na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou je odstavený vůz na 246. kilometru. Dvě vozidla se srazila v Ostravě v Závodní ulici a v Teplicích na Masarykově třídě osobní vůz srazil chodce.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je aktuálně oblačno až zataženo. Postupně během odpoledne počítejte s přeháňkami či bouřkami, a to i velmi silnými. Teploty se aktuálně pohybují v rozmezí od 25 do 32 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše. 4 minuty po 14. pokračuje Jindra Ekl.
0: Ano, je to tak, máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky. Za chvíli zamíříme trochu do fotbalu, protože obrovská hvězda Norska Erling Haaland udělá takovou věc, kterou byste vůbec od něj nečekali. Něco skutečně jako pro Norsko a vůbec to nesouvisí s fotbalem. Tak už za chvíli tady na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2, dneska má svátek kouka Martina, tak všenej. A co se týče tedy dalšího tématu, tak já jsem vám sliboval něco ohledně Erlinga Haalanda, tedy velký fotbalový star v rámci norského týmu. Je to velmi zajímavé, jak vlastně ty Vikingové to mají úplně ve svém buněčném DNA, jak už veslujou prostě i v tom parlamentu. Jo, to prostě uděláte jenom. A oni už veslujou, prostě všichni. Ne, tak je to samozřejmě země, která s tím má prostě zásadní propojení a převzalo se to i do toho fandění, logicky. Ale co je na Erlingovi velmi zajímavý, tak nejenom, že jako velmi mladý, je tak strašně extrémně úspěšný. Samozřejmě kluci, který mají rádi teda automobily, tak určitě sledují i jeho sbírku autíček. Nicméně, on má takovou jednu skrytou věc, kterou udělal skutečně jako pro Norsko jako takový, protože on zachránil jedno velmi, velmi raritní vydání knihy, která se jmenuje Heimskringla. A je to kniha z roku 1594, říkají tomu, že to je jedna z nejzásadnějších, který jako skládaček historie v rámci tedy celého Norska, protože je to kniha, která zaznamenává velmi detailní příběhy norských králů, tedy, jo, a shrnuje prý velmi detailně historii. Byl to skutečně nějaký raritní kousek, který se objevil v rámci nějaký dražby a samozřejmě tam to vypadalo, že to půjde do nejen do soukromých rukou, ale vlastně už to jako nemusí ten člověk nutně poskytnout, nejme tomu pro historický účely Norsku jako takovýmu. A právě Erling tuhle tu knihu vydražil a dal jí do Norského muzea. Věnoval jí zdarma potom, aby mohla být norská historie nějakým způsobem tady v této knize zaznamenána a být jakoby někde vyloženě v muzeu pro další studování i. Tak to je velmi, velmi zajímavý. Fotbalový, respektive nefotbalový. Je prostě fakt.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2.

0: Tu je Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Později už tam budem?
4: Přestaň! Je mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
9: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
11: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
12: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

0: dvě. Mimo jiné, jestli máte rádi skandinávskou muziku a interprety tam odsud, nebo interpretky, tak určitě tedy zásadní info, v Ostravě tedy vystupovala Aurora, ale ne pod svým jménem, ale pod novým projektem, který se jmenuje Tomora. Proč Tomora? Protože Aurora se dala dohromady s Tomem Rowlandsem z Chemical Brothers, což je tedy velmi, velmi zajímavý spojení. Jedna polovina Chemical Brothers a Aurora, čili Tom, Aurora, Tomora, dohromady. Vydali nový album jejich, který tedy je zcela jistě velmi zajímavým, nebo takovou fúzí jako taneční muziky, plus tedy vokálu od Aurory. Teď to představil i naživo, lidi byli evidentně velmi spokojení. Tak kdybyste chtěli vidět vlastně tohleto netradiční a neočekávaný spojení, určitě si to dejte. Koukal jsem i vlastně, kdyby někdo z vás třeba byl jako víc do té hudby, ještě jakoby trochu jako interesován, tak je i jeden podcast, který se jmenuje Tape Notes Podcast a vždycky se tam řeší právě s tvůrci hudby i to, jaký konkrétní nástroje používají, jak nahrávají ty věci a tak dále, takže je to i takový jako víc pro geeky hudební. Dejte si to, zcela velmi, velmi zajímavý.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Evropa 2. 88.

0: Čínsky dohrávají na Evropě 2. Čínsky, to je prostě nezastavitelná kapela. Veď, Káťo?
1: Nesmrtelná.
0: To je neuvěřitelný. Já si pamatuju jedno z prvních takhle CDček, co jsem dostal. Máma mi ho tenkrát koupila. Tak to bylo první signální od Čínsek. A to už je... to už je třeba 25 let možná.
1: Jaká je tvoje nejoblíbenější jejich písnička?
0: To se člověče nedá úplně takhle říct. Tam jich je několik samozřejmě. Dlouhej kous je dobrý. Pak Tabáček, to bylo takový jako, že pro kuřáky superovej.
1: No pohodička, a, že?
0: No. I když já jako nejsem kuřák, ale v tu dobu, jasně, tak s tím nikotinem člověk vždycky někdy třeba experimentuje, že? takže Tabáček robí, jo. A mně se i líbilo vlastně, jak Michal Malát někde se vyjadřoval o vlastně jako depresích třeba tak. Víš, jako, že uměl hezky jako i...
1: Uměl hezky depresivně hovořit.
0: No, uměl hovořit o těch věcech, že vlastně spousta lidí by si myslela, víš, že jako, jo, prostě star a jako, jak to může být všechno jednoduchý. Zrovna, mimochodem, dneska jsem mluvil, čeče, o tom, že New York Times má jako svůj jako podcastový, jaký pořad pěknej, a byl tam Mick Jagger. Mm-hmm. Úplně fenomenální rozhovor.
1: On byl teďka i na tom fotbale, jak hráli Argentinci proti Britům. A nebyl rád.
0: A nebo byl taky zachycený někde v Itálii, jak jezdí s takovou tou... s tím Piagem, že to je vlastně skútr, ale je to už jako i zároveň taková takový malý, jako, jak to říct, něco jako tuk-tuk. Ano, má to boudičku, prostě. No, takže to je jako velmi zajímavý.
1: Ale to mi řekni s tím Mickem Jaggerem, jak se jako říká, jaký ten rockerský životní styl je, že náročný. No. Tak jak to funguje? Podle mě, když to přesáhneš nějakou hranici, tak pak už jsi normálně zakonzervovaný.
0: Seš, ano, a seš mimo. A to právě on tam mimo jiné, jakoby vlastně skvěle nazval. Právě to, jak jako vnímá vlastně tu svoji slávu, nebo jak celkově tohle to vnímal. A že říkal, hele, byly dvě cesty. Jedna by byla absolutní jakoby už anihilace pro mě, že bych skončil už dávno. A vlastně druhá byla to vzít jako velmi, udržet ty nohy na zemi, jo. Což jako oni ty substance a to všechno jeli.
1: To lítáš,
0: to je neuvěřitelný. No nejvíc jako funny je vlastně ta story s tím, jak Mick Jagger byl závislý na sexu, já jsem o tom před chvíli tady jako mluvil, jo. A oni ho už ty kluci z kapely donutili k tomu, aby to nějak řešil. Tak dostal tu terapeutku.
1: Počkej,
0: a pak
1: doufám,
0: se provazilo to, že vlastně on, že on vlastně s tou terapeutkou má jako totální úlet, že jo.
1: Jakože ta terapeutka
0: to dělala. No, ona ho měla učit právě jakoby, jak se zbavit závislosti na sexu.
1: A místo toho naučil Mick Jagger, jak být závislá na sexu.
0: Jí, právě.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvý muziky.
3: Evropa 2.
4: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up. 'Cause you were born this way.

0: maximum muziky. Europa 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Leny, hold on to me. No ale protože je 15. hodina a je tady Zuzka Kozáková, tak jsou tady taky zprávy, jupí. Jupio, hezké odpoledne u zpráv. Stavební úřad uložil čestnému prezidentovi motoristů a poslanci Filipu Turkovi pokuty v celkové výši 200 000 korun v případu dvou staveb, které postavil bez stavebního povolení. Jeden přestupek označil za nedbalost, druhý za úmysl. O sankcích rozhodl stavební odbor úřadu městské části Praha 15 ve dvou samostatných správních řízeních. Rozhodnutí nabyla právní moci 3. července. Zjistili to Seznam zprávy. Studená fronta přinese dnes do Česka bouřky. Čekají se silné nárazy větru. Dalším rizikem budou přívalové srážky, zejména kvůli opakovanému přechodu bouřek přes jedno místo. Kroupy se mohou vyskytnout, zejména pokud bouřky zůstanou izolovanější. Meteorologové vydali výstrahu před bouřkami s nízkým stupněm nebezpečí pro celou republiku do dnešní půlnoci. Společně se podíváme za Luckou.
1: V Mladé Boleslavi začala stavba multifunkčního dopravního hřiště. A to v areálu krajské střední školy v Jičínské ulici. Kromě hřiště pro žáky základních škol i veřejnost bude součástí také cvičiště pro výcvik žadatelů o řidičák. Náklady jsou 24,5 milionů korun. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
0: Praha 6 žádá letiště Praha, aby nejpozději v roce 2032 ukončilo noční provoz. Navrhuje, aby se počínaje rokem 2027 snížil noční provoz každý rok o 20% s tím, že od roku 2032 by mezi půlnocí a 17:30 ráno nevzlétala a nepřistávala žádná letadla s výjimkou mimořádných a nouzových situací. Podle mluvčí letiště Denisy Hejtmánkové je úplná noční uzávěra kvůli nedostatečné kapacitě plánována až po zprovoznění nové dráhy.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pozor na odstavené vozidlo, které je na dálnici D11. Jedná se o trasu Praha Jaroměř sever a stý kilometr. V Ostravě v Lidické ulici bourala dvě osobní vozidla a nehoda je v České Lípě. V Litoměřické osobní vůz srazil cyklistu.
2: Evropa 2, jak je venku?
0: Venku je oblačno až zataženo, postupně počítejte s deštěm či přeháňkami na většině území Česka a dorazí i silné bouřky. Počítejte s teplotami od 25 do 32 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 4 minuty po 15. si slovo bere Katka Hašková. No a tady už si chystám Harryho Stylese, Support Lesbians a taky vám povím, jaké jsou ty nejvysněnější práce, které byste měli chtít dělat.
2: Evropa 2.

0: Support Lesbians, White Lines na Evropě 2. No a já jsem vám slíbila nějaké vysněné práce. Podle mě každý máme nějakou takovou vysněnou práci. Když se vás někdo zeptá, jaká je vaše vysněná práce, co byste řekli? Něco jako cestovat, jíst čokoládu a koukat na Netflix? Jenže pozor, ono to opravdu vlastně existuje, některé ty profese. Třeba existují lidé, jejich náplní práce je testovat postele v 5hvězdičkových hotelech. Přespávají v luxusních pokojích a hodnotí tvrdost matrace, kvalitu polštářů, hluk v pokoji nebo to, jak dobře se člověk vyspí. A jako není to jenom o tom dát si toho šlofíka po obědě, tam se musí měřit i kvalita spánku nebo třeba ergonomie. Jakože zní to jako vysněná práce, ale je za tím spánkem taky nějaká práce. Pak je tu profese, která by udělala radost každému milovníkovi sladkého, degustátor čokolády. Jeho úkolem ale není jen tak obyčejně mlsat, ale posuzuje vůni, strukturu, chuť, dozvuk nebo to, jak se čokoláda rozpouští na jazyku. Jo, ale je to náročný, protože vy musíte ochutnat třeba 10 vzorků denně. Takže i té čokolády můžete mít samozřejmě pokrk. A další práce zní skoro jako dovolená. Fotograf na soukromé jachtě. Plujete s majiteli luxusních lodí a dokumentujete jejich cesty. Nebo když jsme u toho luxusu, tak existují i správci soukromých ostrovů, starají se o provoz, bezpečnost, zaměstnance, hosty, ale samozřejmě musíte řešit i nepříjemnosti, třeba tropickou bouřku, nefunkční klimatizaci. No a pokud jste proseděli někdy celý víkend u seriálu s pocitem, že jen ztrácíte čas, tak možná vás uklidní, že Netflix skutečně zaměstnává lidi, kteří filmy a seriály sledují pracovně. Říká se jim takzvaní tigeři a označují obsah štítky jako napínavý thriller, silná ženská hrdinka, feel good komedie nebo temná atmosféra, jo, nebo sex, drogy, rock and roll, chápete. Díky nim vám pak algoritmus doporučí další věci, které by se vám mohly líbit. Takže se každým doporučením je člověk. A moje osobně asi nejoblíbenější, co jsem našla, je inspektor vodních skluzavek. Jo, taková práce existuje. Testujete po akvaparcích a rezortech. Testujete skluzavky z hlediska bezpečnosti i zážitků. Jo, prostě konečně zaměstnání, kde je věta, tak já se ještě sklouznu. No tak to je vlastně legitimní pracovní náplň. No. Jediné, co mě děsí, tak já si vždycky vzpomenu na ten horor, jak je tam na těch skluzavkách jako vždycky rozřezávali. No. Takže já bych tuhle práci dělat asi nemohla, ale věřím, že pro spoustu lidí by to mohl být ten vysněný job. Takže jak je vidět, vysněná práce opravdu existuje, jenom musíte najít někoho, kdo vám za vaše hobby prostě začne platit. To je jako třeba my tady na Evropě 2.
1: Evropa 2 Music Chart.
2: Music Chart.
3: Evropa 2 uvádí
1: nejprestižnější hit parádu v českém éteru.
2: Evropa 2 Music Chart.
1: Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. a podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na YouRadio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohledu plnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod. Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
14: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
15: Zpátky k muzice.
16: Evropa 2.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: I při pátku posloucháte Evropu 2, blíží se víkend a navíc je léto. Už jste měli cloud drink? Tak teď si určitě říkáte, co to meleš, co je to cloud drink, a já vám to samozřejmě povím. Cloud drinky jsou prej hity letošního léta. Před, já nevím, 2 lety začalo frčet espresso tonik, loni hodně jeli šprici, ty teda jedou i teď a pojedou vždycky, kromě klasického aperolku, tak jsou teďka frčí limoncello šprici, jsou moc dobrý, podle mě to je i léčivé. No, ale ty cloud drinky, o co jde? Je to nápoj, který má nahoře takovou nadýchanou, studenou pěnu, cold foam, odborně řečeno, a ta připomíná obláček, odtud jsou to cloud drinky. Nejčastěji se ten obláček dělá třeba ze smetany nebo mléka, rostlinného mléka, někdy z kokosového mléka a ochucuje se vanilkou, jahodama, karamelem, prostě vším tím, čím voní léto. A pěna je našlehaná tak, aby byla lehká a držela na hladině. Takže když se pak začne pomalu míchat s nápojem, mění se chuť i struktura a tím to má pro vás mnohem zásadnější zážitek. Samozřejmě královnou tady matcha cloudu, teda královnou cloudu je matcha cloud, a to je samozřejmě, tam nechybí kvalitní matcha, mléko, led a ta pěna. A nejvíc to frčí kde? Na Instači, protože samozřejmě ten cloud splňuje všechno, co moderní instagramový člověk potřebuje. Výrazné vrstvy pastelové barvy, zpomalené prolínání pěny, pocit luxusu a hlavně je to extrémně fotogenické. Na druhou stranu je to fakt dobrý. Já jsem teď měla kakaový cloud a bylo to něco jako mix míši a termixu, ale jako mnohem luxusnější. Prostě jak kdyby si termixek vzal norkový košík. Chápete? Prostě mňam. Takže jestli někde natrefíte na cloudy, tak je určitě ochutnejte, vzpomeňte si na mě a nezapomeňte to hlavně vyfotit.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Evropa 2. 88.2 a 105,5 FM.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
9: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
10: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
11: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci. Zdící malta Pro doma 25 kilo za akční cenu 99 korun z daní i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Pro doma.
12: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
13: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
14: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Už v sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
15: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2. Dnes máme 17. července, pátek, a svátek slaví emotikony. Víte, proč je to zrovna dnešní den? Protože právě tohle datum je, protože právě tohle datum ukazuje emoji toho kalendáře. Když si ve vašich emojis najdete kalendář, tak ten kalendář ukazuje právě na 17. července. No, je to teda jenom na iPhoneu, ale potom se později z toho stal symbol celého svátku. Jinak dneska máme k dispozici asi 3800 emoji, každý rok přibývají další, ale já myslím, že většina z nás stejně pořád dokola používá ty samé. Dokonce se to hodně liší i podle generací. Myslím, že vaši rodiče používají rozhodně jiné emoji než vy, možná proto si taky nerozumíme. A taky se občas dělají chyby ve významu těch emotikonů. Třeba takové ty sepjaté ruce, tak tam dochází k velkým nedorozuměním. Někdo ho používá jako že se modlí, někdo to používá jako poděkování a někdo zase říká, že to je normální high five, prostě plácnutí dlaněmi. No, podobně matoucí je i takový ten smajlíček, co má tu hlavičku vzhůru nohama, což není člověk, co má hlavu vzhůru nohama po pár skleničkách, ale spíš to znamená pasivní agresi, nebo tohle radši nebudu komentovat. No a pak jsou takové ty, co se různě smějou a u toho pláčou, protože nikdy nevíte, jestli se směje, protože se směje, nebo se směje, protože pláče. Ale nejoblíbenější jsou červená srdce, válení se smíchy, hlasitý pláč a obličej se slzami smíchu. Já myslím, že to jsou hlavně české emoji, protože Češi jsou přesně takové ty smějící se bestie, jak se to tak říká. No. A jeden zajímavý fakt na závěr, odborníci říkají, že emoji fungují jako řeč těla v digitální komunikaci. Když si píšeme, tak nevidíme samozřejmě úsměv ani tón hlasu. A právě smajlík často rozhodne, jestli věta zní mile nebo jako pasivně agresivní poznámka. A nevím, jak to máte vy, ale když mi přijde zpráva a není tam emoji, tak jako mě to fakt líto. A myslím si, že jsem něco provedla. No. Takže když mi budete psát, tak prosím vždycky s emoji. Děkuju, Evropa 2.
1: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Pověz, co si pamatuješ.
3: V kinech je jedna z hlavních filmových událostí roku. Jmenuje se Odyssea a podepsán je pod ní Christopher Nolan, který po Oscarovém triumfu Oppenheimera převádí Homérův epos do podoby monumentálního dobrodružství.
4: Pomoz mi se vrátit domů.
3: Nolan se rozhodně nevydal cestou pohodlného studiového natáčení před zeleným pozadím. Štáb putoval po 6 zemích od Maroka přes Řecko, Itálii, Island a Skotsko. Pro diváka to znamená, že když se má Odysseus plavit po moři, herci prostě stojí na lodi. Když má hrdina čelit nástrahám širého oceánu, kamera se opírá o vítr, vodu, skutečné lokace a fyzickou námahu.
5: Italský král se vrací zpět.
4: Nevrací.
3: Jedna z nejvýmluvnějších historek se váže ke scénám se sirénami. Když scénář říká, že je Odysseus připoután ke stěžni, Nolanova verze toho obrazu znamená skutečnou loď, skutečný stěžeň a skutečný oceán.
4: Upínáš se k otci, jehož ani neznáš. Jak nějaký levoboček.
3: Jedna z největších produkcí Nolanovy kariéry s tvářemi Matta Damona, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona, Zendaya nebo Charlize Theron s názvem Odyssea má premiéru v kinech.
6: Myslím, že spí.
3: Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
1: Maximum tvý muziky.
8: Evropa 2.
1: Evropa 2.
9: Evropa 2.

0: Bylo 16 hodin, vy stále posloucháte Maximum muziky Evropy 2 a se mnou je tady už Zuzka Kozáková, takže budou zprávy. Dobré odpoledne. Stavbaři začali razit průzkumnou štolu u Log pod Medníkem. Budou tam zjišťovat geologické podmínky pro dálnici D3. Práce na její středočeské části mají naplno začít v roce 2028. Proti projektu protestují občanské a ekologické spolky. Průzkumná štola má měřit 1500 metrů. Práce na ní potrvají zhruba 2 roky. Ředitelství silnic a dálnic pokračuje v přípravě celého hlavního tahu. Hromadná otrava oxidem uhelnatým v bývalém pivovaru v Olomouci z konce června má 1 oběť. Ze 7 přiotrávených dělníků jeden z mužů následkům otravy podlehl. Případ si převzali olomoučtí kriminalisté. Policie již dříve uvedla, že zdrojem úniku vysoce jedovatého plynu bylo proudové čerpadlo, které dělníci používali v místnosti při bouracích pracích. Společně se podíváme za Luckou.
1: Speciální monitorovací vůz odhalil neplatiče parkování v Hradci Králové. Má za sebou prvního 3/4 roku ostrého provozu. Najezdil už 14 000 kilometrů a na pokutách vynesl miliony korun. Podle posledních dat naučil řidiče za parkovné platit. Druhé auto radnice kupovat neplánuje. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
0: Letošními mistry světa ve fotbale se podle bookmakerů stanou pravděpodobně Španělé. Ve finálovém zápase jsou proti obhájci titulu Argentině kurzovým favoritem. Sázející ale dávají téměř rovnoměrně šanci oběma týmům. O 3. místo v sobotu zabojují Francie s Anglií.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pozor na D35 se na trase Lipník nad Bečvou Mohelnice. Odstavené vozidlo je na 294. a 0,5 kilometru. Další nepojízdné vozidlo hlásí D5 ve směru na Prahu na 49. kilometru. Na Českobudějovicku pozor u Boršova nad Vltavou na silnici 143. Srazily se tu 2 vozy a v Kunovicích na Uhersko-Hradišku na třídě Vítězství bourala 4 osobní vozidla.
3: Tak si představte, že pro vás máme...
2: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 000 lidí už to ví, tak dej follow E2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
0: Venku máme polojasno až oblačno, místy zataženo, počítejte s tím, že bude pršet, očekáváme i velmi silné bouřky, teploty nepřekračují 32 stupňů. Zítra pak bude převážně oblačno, na severovýchodě zataženo, během dne pak očekáváme opět déšť či přehánky, ty pak během odpoledne a večera ustanou a nakonec by se mohlo vyjasnit. Teploty se mohou dostat až k 29 stupňům Celsia. Tolik zprávy, vy jste stále s Evropou 2 a stále taky s Katkou Haškovou.
4: Ono se vždycky nakonec vyjasní. A všechna voda steče dolů a Stázina se dostane Kubovi za ženu. No a já jsem si pro vás připravila takový příspěveček o tom, jak moc nás ovlivňuje to, jaké oblečení nosíme a ty lidi kolem nás taky.

0: Overdrive by Offenbach a Norma Jean Martin na Evropě 2. A já jsem vám slíbila, že se podíváme na nějaké ty hadry. Protože to, co máme na sobě, nás ovlivňuje víc, než si myslíme. Znáte to někdy? Prostě si vemete své oblíbené sako a prostě se cítíte líp. A zase v teplákách se chováte taky trošku jinak. A možná si říkáte, že to je jenom pocit, ale psychologové tvrdí, že na tom něco je. Že existuje dokonce termín na tady tu věc. A to je enclothed cognition, tedy vliv oblečení na to, jak přemýšlíme, jak se soustředíme, nebo jak se chováme. Jedna z nejznámějších studií je vlastně velice jednoduchá. Dali dobrovolníkům bílé pláště a jedné polovině řekli, že jsou to doktorské pláště a té druhé, že jsou to pláště malíře. No a ti, kteří si mysleli, že jsou oblečeni jako lékaři, tak byli při testech mnohem pozornější a dělali méně chyb. Ukázalo se tedy, že nejde jen o samotné o to oblečení, ale o význam, který mu přisuzujeme. Takže když si připadáte profesionálně, tak se tak často i chováte. Podobně funguje i trend, kterému se říká dopamin dressing, což zní možná složitě, ale znamená to jediné. Oblékat si věci, ve kterých se cítíte dobře. Oblíbený střih, oblíbená barva, aby vám to ideálně třeba i sedělo, nebo prostě oblečení, ve kterém jste sami sebou. A jako není to samozřejmě o tom, že si vezmete růžové sako a mozek začne chrlit dopamin. Tak jednoduché to není. Ale ty výzkumy ukazují, že když se ve svém oblečení cítíte pohodlně, sebevědomě a autenticky, tak se to promítne do toho vašeho vystupování, do nálady i do výkonu. A možná jste si taky všimli, že na důležitou schůzku nebo pracovní pohovor, nebo třeba první rande, se lidi oblékají prostě pečlivěji. A není to kvůli tomu, co si pomyslí ostatní, ale aby dodali tu jistotu sami sobě. A taky se říká, že samotný ranní rituál oblékání může dodat mozku pocit kontroly. Že ve dnech, kdy je všechno tak trochu chaotické, tak vlastně vás to může tak nějak uklidnit a uzemnit. No. Takže až budete příště stát 10 minut před skříní a přemýšlet, jestli košili nebo tričko, tak můžete s klidným svědomím říct, že neřešíte módu jako povrchně, ale optimalizujete svůj mentální výkon.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
4: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
3: Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Mobil, mega sleva, kávovar, mega sleva a výváž, taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
12: Už tam budem?
13: Nech toho!
12: Každý už tam bude.
13: Přestaň! Štěl mě vedr!
12: Nová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
15: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
16: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě.
17: Prázdninová mateří douška je nadupaná soutěžemi a přináší i super dárek na celé léto. 22 spytivých tetovaček. Tohle číslo si nenechte ujít. Mateří douška právě v prodeji.
18: Zpátky k muzice.
19: Evropa 2.

0: Posloucháte vysílání Evropy 2, to byla Celeste Buckingham. A já jsem si teď pro vás připravila takovou lekci seberozvoje, nebo jak to říct. Schválně, mluvíte sami se sebou, protože většinou s námi přes den mluví mnoho lidí, ale sami se sebou jsme neustále. Vlastně spolu mluvíme celý den a psychologové tomu říkají self-talk, tedy vnitřní dialog. Ten hlas v hlavě, který vám komentuje skoro všechno, takové to zvládneš, nebo naopak, no, tak to určitě nezvládneš. A zajímavé je, že náš mozek těmhle větám opravdu věnuje pozornost, možná víc, než si myslíme. Výzkumy ukazují, že negativní vnitřní řeč zvyšuje stres, snižuje sebedůvěru a může zhoršit výkon. Naopak, konstruktivní self-talk pomáhá lépe zvládat tlak, soustředit se a vytrvat. No a proto ho třeba používají i vrcholoví sportovci. Možná jste si jako všimli, že tenisté nebo třeba golfisté, atleti, to je jedno, před důležitým momentem, že si tak něco jako zašeptají, jo, a není to pověra, často jsou to krátké věty jako klid, soustřed se, nebo jeden míč po druhém. Tím si vlastně přesměrovávají pozornost na úkol, místo na tu nervozitu, kterou měli předtím. Psychologové navíc zjistili ještě jednu zajímavou věc. Funguje, když k sobě mluvíte ve druhé nebo dokonce ve třetí osobě. Místo já to zvládnu, tak říct, Kaťo, ty to zvládneš. Jakoby, sorry, použijte svoje jméno, že jo? Nebo co by teď měl člověk udělat v mojí situaci? Mozek tím získá malý odstup od emocí a začne problémy řešit mnohem racionálněji. A tahle technice se říká psychologická distance. A ukazuje se, že opravdu při stresu pomáhá. Ale samozřejmě to není o tom, že si máte nalhávat jako nesmysly. Když si před prostě maratonem řeknete, jo, jsem olympijský vítěz, to jako takhle nefunguje. Musíte ty věty mít realistické, jo, jsem připravený, už jsem zvládl těžší věci, udělám nejlepší, co umím. A možná právě proto říkají psychologové jednou hezkou věc. Mluvte sami se sebou tak, jako byste mluvili se svým nejlepším kamarádem. Protože většinou věcí, které si říkáme, tak nejsou třeba moc dobrý. Takže až se příště přistihnete, že si říkáte, ty idiote, tak si zkuste představit, že to říkáte svému kamarádovi. To asi ne. Tak proč by to měl poslouchat člověk, se kterým strávíte úplně celý život, tedy vy sami se sebou.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší,
2: všude je fajn. Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Pozor, pozor! Auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
4: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
6: Auto. Financování výhodněji než kdy dřív.
4: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Výhry.
8: Slevy.
7: Zábava.
9: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
10: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
9: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
10: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
9: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.

0: Sabrina, Madonna, Evropa. Posloucháte Maximum muziky Evropy 2. Já vám přeju krásný pátek. Dnes je 17. července a Američani slaví Národní den broskvové zmrzliny. Ano, takový den opravdu existuje. Američané to mají teda jako pojištěné z víc stran, protože oni mají rovnou červenec jako měsíc zmrzliny, jo, takže National Ice Cream Month, s tím pádem podle mě asi každý den má svátek, ještě navíc určitá příchuť. Dneska je to prostě příchuť broskví a mimochodem věděli jste, že americký stát Georgia je přezdívaný Peach State, jako broskvový stát, ale nevím proč, protože největším producentem broskví v USA je už řadu let Kalifornie, no ale prostě Georgia si svůj broskvový stát drží dál. No a když už jsme u těch broskví, věděli jste, že broskve pochází původně z Číny? Tam byly symbolem dlouhověkosti a štěstí, už před více než 4000 lety do Evropy se dostali přes Perzii a proto se jim latinsky říká prunus persica, tedy perská švestka. Ve skutečnosti jsou to ale prostě čínské broskve. Proč jsou broskve vonavé? Za jejich typickou vůni může směs více než stovky aromatických látek a mozek tady tu kombinaci má zafixovanou jako léto, slunce, sladkost. A možná i proto nám brosková zmrzlina připadá tak osvěžující. Já mám nejradši broskovou zmrzlinu s prosekem, to doporučuji. Jinak broskve obsahují asi 89% vody, takže v horkých dnech nejenom chutnají, ale taky pomáhají s hydratací. No a když jsme u zmrzliny, tak vědci zjistili, že studené sladké jídlo dokáže během několika minut aktivovat centra odměny v mozku. Jako nevyřeší to všechny vaše životní problémy, ale minimálně na chvíli vám to zlepší náladu, stejně jako Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.

0: Sumbr na Evropě 2, my jsme se dostali až k 17. hodině, no a ta si zaslouží samozřejmě své zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Dobré odpoledne. V Národním parku Šumava mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku hoří les na ploše 50x50 metrů. Požár, který zasáhl kořenový systém, je ve velmi obtížně přístupném terénu. Podle hasičů se oheň nešíří. Na místě zasahují profesionální hasiči z Českého Krumlova a Frimburku a dobrovolní hasiči. Objízdná trasa kvůli demolici dvou nadjezdů nad Pražským okruhem mezi Slivencem a Řeporyjemi povede od Zbraslavy po Strakonické a Dobřížské a dále přes tunel Mrázovka, Strahovský tunel a ulice Patočkova, Bělohorská a Karlovarská a pak zpět na okruh u Řep. Mapu objížďky je možné zobrazit v Google mapách. Uzavírka začne dnes v 7 večer a potrvá do nedělních 11 hodin dopoledne. Teď už se nám hlásí Lucka.
2: Karlovarský kraj zřídí funkci koordinátora pro psychiatrickou péči. Některé služby v regionu chybí nebo jsou nedostatečně pokryté. Koordinátor by měl propojit existující služby a hledat možnosti, jak celkově psychiatrickou péči v kraji zlepšit a udělat dostupnější. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
0: O víkendu se pojede velká cena Belgie Formule 1. Očekává se velké drama v boji o titul. Vedení v šampionátu hájí Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Velká cena Belgie je předposledním závodem před letní přestávkou. Příští týden se pojede ještě v Maďarsku.
3: Evropa 2, kde to stojí?
0: Bouralo se na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř Sever. Na 6,5 kilometru se srazily dva vozy. Na D5 na 49. kilometru ve směru na Prahu je hlášeno odstavené vozidlo. Bouralo se v Prachaticích v Krumlovské ulici a v Brně v Pešinově je hlášen požár domu. Komunikace je aktuálně neprůjezdná.
3: Evropa 2, jak je venku?
0: Většinou oblačno, místy zataženo, počítejte s přeháňkami a silnými bouřkami, teploty nepřekračují 32 stupňů Celsia. Zítra pak bude převážně oblačno, na severovýchodě zataženo a opět se objeví přeháňky, a to na většině území Česka. Až během odpoledne a večera se vyjasní a srážky ustanou. Teploty se mohou dostat k 29 stupňům Celsia. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a opět taky s Katkou Haškovou. No a co my si dáme? My si dáme třeba Lake Malawi, Linkin Park nebo The Silver Spoons a Aiko už za chvíli na Evropě 2.

0: To byla Dev. Dev Cameron, Whatever You Like. A my se teď na Evropě 2 trošku sklidníme a zajdeme si do lesa. Protože možná znáte ten pocit, když vejdete do lesa a najednou je všechno tak nějak tiší. Nejen kolem vás, ale i jako ve vás. Mobil přestane být důležitý, hlava na chvíli zpomalí a člověk si všimne věcí, které ve městě úplně přehluší provoz, spěch a vlastní myšlenky. No a Japonci. Proto mají krásný výraz Shinrin-yoku, tedy lesní koupel, což jako neznamená úplně výslovně, že si máte lehnout do potoka. Jde o to ponořit se do lesa všemi smysly, takže vnímáte vůni stromů, posloucháte, jak šumí listí, jak máte měkkou zem pod nohama a takový ten zvláštní klid, který se nedá úplně vysvětlit. Ale tělo ho pozná okamžitě. A možná právě proto se nám v lese i dobře mluví. Když jdete vedle někoho, tak prostě najednou ta konverzace plyne a nebo někdy ani mluvit nemusíte, protože není potřeba vyplnit každé ticho. Prostě jen kráčíte, cesta plyne a s ní pomalu přichází i věci, které by třeba člověk u stolu úplně neřekl. Takže ideální párová zábava. Jo, takže si představte, jak se procházíte lesní cestou, nikam nespěcháte a jen tak jako tam zurčí potůček, chvíli mluví jeden, chvíli druhý. No a právě v tom tichu, nebo v tom, že si jen chvíli něco řeknete, tak je překvapivě nejvíc blízkosti. No. Takže jestli dneska máte v hlavě trochu moc hluku, tak si zkuste najít kousek zeleně. A nemusí to být úplně hnedka samozřejmě hluboký les, protože ten se třeba v Praze blbě hledá. Ale stačí třeba alej, nebo jenom cesta mezi stromy a možná tam třeba, možná neuslyšíte svou duši, ale podle mě určitě uslyšíte sami sebe. No a když budete s někým, tak třeba si vyříkáte věci, které jste dlouho odkládali a ještě s tou budete mít dobrý pocit. Takže Shinrin-yoku na Evropě 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
2: Díky vás, chlapi, takovou radost jste mi udělali, děkuju, hrozně
1: moc děkuju.
2: Ani nepoděkuje.
3: Ani nepoděkuje a už
1: nemotravuji. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Evropa 2, tvoje denní dávka emocí.
4: Vše na léto najdete v Kauflandu, například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vyváž? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
8: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
9: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a Meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
12: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte páteční odpolední maximum muziky, to byly Niall Horan. No a blíží se nám taky páteční večer. A páteční večer pro spoustu lidí znamená, že se jde takzvaně do večírku. Já jsem si teď přečetla jednu takovou větu a zajímá mě, jestli si myslíte, že je na ní něco pravdy. Když se budete vyhýbat všem neřestem, nebudete žít díl, jen vám to bude připadat delší. Já si totiž myslím, že na té větě je hrozně moc pravdivého. Jako samozřejmě, když nebudete kouřit, budete se hýbat, budete dobře jíst, tak šance na delší a zdravější život opravdu rostou. O tom není jako pochyb. Jenomže někdy mám pocit, že když ten váš život je dlouhý seznam zákazů, nedávej si dort, nepij to víno, nejez po šesté, vyhýbej se cukru a lepku a smaženému, tak člověk má pocit, jak kdyby poslouchal úplně všechny rady a dožije se pak stovky, ale bude to těch nejdelších 100 let na světě. Psychologové mluví o hedonické pohodě, tedy o tom, že jako takové ty obyčejné radosti, smích a příjemné zážitky nejsou luxus navíc, ale důležitá součást zdravého životního stylu. No a ono to občas prostě s tou skleničkou vína nebo nějakou dobrůdkou vlastně jako souvisí, protože když začneme žít až příliš ukázkově, tak se může stát, že se začneme vyhýbat i lidem, nebo ty lidi se spíš začnou vyhýbat vám. Jo, nepůjdeme na oslavu, protože tam bude dort, odmítneme grilování, protože někdo otevře víno. Chápeme se. Jenomže právě vztahy jsou podle vědců jedním z nejsilnějších faktorů dlouhověkosti, takže dlouhodobá samota zvyšuje riziko nemocí i předčasného úmrtí. Takže někdy může být pro zdraví lepší dát s přáteli kus dortu, než sedět doma s miskou brokolice úplně sám. Zkrátka, zdravý život není soutěž o to, kdo sní nejvíc či jasemínek, ale o tom, kdo najde nějakou dobrou rovnováhu. Zdraví není jenom to, co máme na talíři, ale taky jako jestli tam u toho stolu, kde ten talíř je, sedí někdo s náma. Takže možná právě proto neplatí, že člověk žije nejlíp tehdy, když si všechno odepře, ale tehdy, když má důvod se hlavně těšit na další den. A já se těším na Evropu 2.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
2: A s kódem KSC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KSC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků.

0: roku. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Výhry. Slevy. Zábava.
4: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
5: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
4: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
5: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
4: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
6: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci. Zdící malta pro doma 25 kilo za akční cenu 99 korun z daní i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
2: Maximum tvý muziky.
7: Evropa 2.

0: Imagine Dragons, Sharks na Evropě 2. Dnes je pátek 17. července a vedle mě už sedí Kuba Štěpán. Ahoj Kubíku.
1: Ahoj Káťo.
0: Řekni mi náhodné číslo od 1 do 20.
1: 1.
0: Tak to si mě zklamal, protože jsi měl říct 17, protože 17 je prý nejčastěji zvolené číslo, když takhle někomu něco řekneš, víš?
1: Aha, tak ne.
0: A tak to zase znamená, že nejsi průměrný člověk.
1: To nejsem.
0: A máš nějaký oblíbený číslo vůbec, když jsme u toho?
1: 1, 7 a 14.
0: A má to nějaký jako význam, že si máš datum narození nebo
1: 14,
0: tak?
1: Datum narození. Aha. A 1 je k mýmu telefonnímu číslu a ne 1. A to stamní 7.
0: Jo. No a hrál jsi někdy nějaký sport, kde by si měl dres s číslem?
1: Nikdy.
0: A kdyby si nějaký takhle dělal, tak co bys měl na tom dresu?
1: No, když řeknu 1, tak bych byl brankář, že jo?
0: A to nemusí být, ne?
1: Ne, myslím,
0: tak můžeš být i 0, podle mě, takhle v některých sportech.
1: To by taky odpovídalo.
0: Ne, tak...
1: Kdybych byl v té bráně.
0: Ty, my si tady docela nakládáme tenhle týden, viď? A už nám to pomalu končí. Jsi to užil, takhle.
1: Teď jo. Teď nám to končí, ale...
0: Zase nám to začne, víc.
1: Nám to začne, já myslím, že během léta se tady určitě... Takhle, že se tady 100% během léta uvidíme. Na to bych si vsadil.
0: Na to bych si taky
1: vsadila. Zisk by byl zaručen.
0: Zisk by byla 17.
1: Tak jo.
0: Ne, hele tak, já jsem si to tady s tebou takhle ty předávky užila moc. Samozřejmě mrzí, že o víkendu mezi náma je vodňás, ale já to nějak přežiju.
1: Co ti zbývá?
0: No, to je pravda. No.
1: My si můžeme zavolat.
0: Můžeme.
1: Nebo napsat, jak nám tady z okna probíhá stavba, což děláme velmi často. Mm-hmm. Kdy to komentujeme a píšeme si aktuality. Flákají se. Nedělají.
0: No ale víš, jak se cítíme jako morálně na výši, že jo? Že my tady prostě jako vysíláme a oni vůbec nemakají. Jako teď začalo pršet a tam nikdo nepracuje.
1: Divný.
0: No nic. Hele, předávám ti to tady. Já jdu a zítra v 7 se zase těším. Ahoj.
1: Hezky, ahoj.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: Posloucháte Evropu 2, 18. hodina odbyla, pojďme na zprávy. Zuzka Kozáková je naproti mě připravená a bere si slovo.
1: Dobrý podvečer. Stavební úřad uložil čestnému prezidentovi motoristů a poslanci Filipovi Turkovi pokuty v celkové výši 200 000 korun v případu dvou staveb, které postavil bez stavebního povolení. Jeden přestupek označil za nedbalost, druhý za úmysl. O sankcích rozhodl stavební odbor úřadu městské části Praha 15 ve dvou samostatných správních řízeních. Rozhodnutí nabyla právní moci 3. července. Zjistili to Seznam zpráv. Studená fronta přinese dnes do Česka bouřky. Čekají se silné nárazy větru. Dalším rizikem budou přívalové srážky, zejména kvůli opakovanému přechodu bouřek přes jedno místo. Kroupy se mohou vyskytnout, zejména pokud bouřky zůstanou izolovanější. Meteorologové vydali výstrahu před bouřkami s nízkým stupněm nebezpečí pro celou republiku do dnešní půlnoci. Společně se podíváme za Luckou.
2: V Mladé Boleslavi začala stavba multifunkčního dopravního hřiště. A to v areálu krajské střední školy v Jičínské ulici. Kromě hřiště pro žáky základních škol i veřejnost bude součástí také cvičiště pro výcvik žadatelů o řidičák. Náklady jsou 24,5 milionů korun. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Praha 6 žádá letiště Praha, aby nejpozději v roce 2032 ukončilo noční provoz. Navrhuje, aby se počínaje rokem 2027 snížil noční provoz každý rok o 20% s tím, že od roku 2032 by mezi půlnocí a 17:30 ráno nevzlétala a nepřistávala žádná letadla s výjimkou mimořádných a nouzových situací. Podle mluvčí letiště Denisy Hejtmánkové je úplná noční uzávěra kvůli nedostatečné kapacitě plánová až po zprovoznění nové dráhy.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D5 pozor ve směru na Plzeň, nepojízdné osobní vozidlo je na 49. kilometru. V Praze v Malešické se srazily dva vozy, s nehodou počítejte v Olomouci v ulici 17. listopadu a v Rousínově na Vyškovsku v ulici Rudé armády pak bouralo osobní vozidlo a skončilo mimo vozovku.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Převládá oblačnost, místy je zataženo, očekáváme silné bouřky a teploty, tak ty se drží do 32 stupňů. Zítra pak bude převážně oblačno, na severovýchodě zataženo, v průběhu dne bude opět pršet a pak později odpoledne a na večer to bude beze srážek a bez oblačnosti. Na teploměrech naměříme od 22 do 29 stupňů. Tolik dnešní poslední zprávy, vyladíte Evropu 2 a teď už taky večer na maximum s Kubou Štěpánem.
0: Víkend na dohled, což je samo o sobě pro většinu skvělá zpráva a k tomu začíná večer na maximum, kde až do 20 hodin budete šéfovat muzice pouze vy. Tak držte vlnu a hezký pátek.

Ladíte Evropu 2, kde jsme odstartovali páteční večer na maximum 2 hodiny maxima muziky podle vás. A těším se, co před začátkem víkendu vyberete. Je to na vás a čekám na tipy i vzkazy, které napište buď na Instagram Evropy 2, případně možnost hodit to na můj profil Jakub Štěpán psáno dohromady. No a první z vás může nadiktovat i skrz telefonní linku s číslem 257-408-88, jakmile začne hrát Damiano David. O něj si píše Helena. Ahoj Kubo, zdravím všechny, co už zabouchli dveře od kanclu a jdou domů. Prosím, zahraj song The First Time, ať se mi v tom lijáku jde lépe. Děkuju. No, nevím teda, odkud seš, ale v Praze se teď taky s deštěm pytel roztrh. K tomu i bouřka, no, počasí nás trochu potrápí, jak se dívám na předpověď. Ostatně ta předpověď ku podivu vyšla. Zazní taky Sam Feld, song prozrazovat nemám, bude pro všechny, kterým dneškem začíná dovolená, napsal Fíla z Nového Boru. Tak pište dál a rozhodně držte vlnu, protože do placu dám volňásky na taneční festival, který proběhne u jezera Most už za necelých 14 dní a Evropa 2 vám tu exkluzivně drží flek.

0: Když se nacházíte kdekoliv, posloucháte páteční Evropu 2 a večer na Maximum. Instagram se opravdu zahltil vašima zprávama. Tak pojďme odbavit první z nich. Zazní Eva Farná a Miraj. Ahoj Kubo, zdravíme tě s dětma. A písničku Vzpomeneš si bych chtěla nejenom poslat svým svišťům, ale hlavně svému příteli Martinovi. Ráno jsme se pohádali kvůli tomu, kdo měl vynést koš a celý den si píšeme jenom velmi úřední zprávy. Tak Martine, tímhle vyhlašuju příměří. Je pátek, za chvilku jsme doma, venku léto a byla by škoda strávit večer uraženě, každý v jiném pokoji. Jejda. Ach, ty partnerský hádky, no. Většinou vzniká nedorozumění kvůli úplným malichernostem. Tak ať to dobře dopadne. Dále tady píše Radek z Plzně. Zavírám notebook po týdnu, který měl snad 14 dní. Tento týden měl snad 14 pracovních dní, takhle to je správně. Zahraj něco pro moje kolegy, kteří mě celý týden drželi nad vodou a teď už všichni povinně vypnout maily a zapnout víkend. A ještě třeba tento vzkaz, ahoj Jakube, něco pošli mojí nejlepší kamarádce Luce. Před rokem jsme si slíbili, že letos v létě konečně někam vyrazíme, ale pak přišly povinnosti, práce a klasické někdy příště. Dneska jsme koupili poslední dvě jízdenky do Vídně a zítra ráno frčíme bez plánu, jen s malým kufrem a s velkou chutí na dobrodružství. No, dámy, užijte si to. Eva Farná a Miraj na chystaní. Co dáme dál? Pojďte volat 257 400 888. Evropa 2.
1: Večer na Maximum.

0: Ať se nacházíte kdekoliv, posloucháte páteční večer na Maximum na Evropě 2 a malinko hrábneme do historie. Karin, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tím už jsem naznačil, že hudebně se vrátíme do let minulých, ale budeme prozrazovat, nebo to necháme? Dobře.
1: Dáme si devadesátky,
0: konkrétně rok 1996. Karin, máme léto, prázdniny, máš volno, nebo jsi ta, která tvrdě maká v práci i za kolegy?
1: Dneska mám volno, zítra jdu do práce.
0: No, a těšíš se, viď?
1: No, těším, pozdrav, jo.
0: Má být, hele, víkend takovej jalovej, tak si říkám, že vlastně dobře pro všechny, kteří v té práci budou, a ještě líp pro ty, co se mysleli, že nebudou nic dělat.
1: Víkend bude takový, jaký se uděláme, takže bude dobrý.
0: Budeme teda prozrazovat, co si zahrajeme?
1: Nebudem prozrazovat, ale písnička bude pro moji dceru Karolínu, která krásně zvládla operaci zubu a sedí teďka v autě za mnou.
0: To má můj obdiv. Tak to má můj obdiv. Všechno, co je spojený se zubařem, to je vždycky. A bude nějaká odměna aspoň?
1: No, bude odměna, že jo, Kalče, už bude jeden plešák, ale bude ještě další.
0: Jasně.
1: Jak není nikdy dost.
0: Tak jo, písnička je připravená, vy si užijte zbytek dnešního dne a zase někdy, Karince, budu těšit. Ahoj.

0: Ona ví, nechybí u pátečního večera na maximum. Co prolítne éterem E2 až do 20 hodin, je pouze na vás. Dorazilo mraky typů a prozeb na spojení Kygo, Kalita Griffin, chybět určitě nebude ani Loreen. A během večera na maximum doporučuji pozorně poslouchat a hlídat si pendulum. Protože pendulum vás mohou dostat na festival Let It Roll, který se uskuteční už za necelých 14 dní u jezera Most. Jakmile je uslyšíte, kdo se dovolá jako třetí v pořadí na 257-400-888, získá 4 vstupenky. Podrobnosti jsou i u nás na webu na adrese europa2.cz.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

0: Už jich máte Evropu 2 a páteční večer na maximum. Tchýně bývá tradičně vděčným terčem vtipů, ale podle britského průzkumu je její skutečná pověst překvapivě dobrá. Se svou tchýní vychází dobře 86% respondentů. Úplně stejně dopadly i tchánové. Špatný vztah s matkou partnera přiznalo jenom 11% dotázaných a s jeho otcem 8%. 2/3 Britů zároveň zajímá, jestli je partnerova rodina schvaluje a ještě o něco více jim záleží na tom, aby jejich vlastní příbuzní přijali protějšek. Nejcitlivější jsou v tomto směru mladí dospělí, zatímco s přibývajícím věkem potřeba rodinného souhlasu klesá. Když by navíc došlo ke sporu mezi partnerem a příbuznými, tak 45% dotázaných by se postavilo na stranu své drahé polovičky. Pouze 6% by automaticky podpořilo rodinu. Takže tchýně zřejmě není největší hrozbou vztahu, jak nám celé roky tvrdí anekdoty. Mnohem nebezpečnější je za mě věta: moje maminka to dělá jinak. Evropa 2.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
4: Chcete surfovat, ale nechce se vám letět přes půl světa? Nevadí.
5: Na rozkoši vás naši instruktoři postaví na prkno, i když jste úplný začátečník. Výbavu vám půjčíme.
4: Čeká vás skvělé jídlo, drinky, šlapadla i večerní posezení u ohně a kempování pod hvězdami.
5: Vezměte celou partu a zažijte léto, jak má být.
4: Přijeďte ještě dnes. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz.
6: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka, blíž než si myslíte.
3: Maximum muziky. Maximum tvý muziky. Maximum tvý.

Posloucháte Evropu 2 a večer na Maximum. Jak je vidět, síla sociálních sítí je opravdu neskutečná, protože dost z vás mi poslalo hudební tip, který ožil právě díky Instagramu. A song Bette Davis Eyes od Kim Carnes. Skladba vyšla už v roce 1981 a myslím si, že díky zastřenému hlasu zpěvačky to byl tenkrát jeden z největších hitů své doby. Píseň je o sebevědomé a trochu nebezpečné ženě s pohledem hollywoodské herečky Bette Davis. V Americe skladba vydržela 9 týdnů na prvním místě a dokonce získala 2 Grammy. Tak pojďme v rámci pátečního večera na Maximum zavzpomínat a připomenout si léta 80.

0: Na Evropě dvě Krištof a Domenika Aladžia s půlnočním hříchem, který putoval za Terkou, Zuzkou a Aňčkou, které míří na chatu do Krkonoš, dáme šťastnou cestu. Skladbu chtěl i Jirka pro jeho vyvolenou Ráďu. Tento týden nebyl úplně top a díky, že máš se mnou nervy. A song Půlnoční hřích letěl i za taťkou Milanem na statek do Káraného. Jak mi k tomu napsala Eva, grill už hoří, pití se chladí a čekáme na zbytek delegace. Občas sprchne, ale to nám nevadí. Machine Gun Kelly a Wiz Khalifa určitě zazní v dalších minutách a další váš hudební tip, který se tady často objevuje, ten si necháme až po 19. hodině. Hodně dobrý výběr, ale dávám ještě k dispozici zavolat si o song přímo do studia, takže čekám na lince 257 400 888. Držte vlnu a buďte s náma, tady je vaše páteční Evropa 2.
1: Evropa 2, Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Japonské drama Ztracená země režiséra Akia Fujimota je inspirované skutečnými osudy dětských uprchlíků z etnické skupiny Rohingů. Intimní a silný snímek nahlíží na jednu z největších humanitárních krizí současnosti očima dětí, které se snaží najít bezpečí a znovu spojit svou rodinu. Hlavními hrdiny jsou čtyřletý Shafi a jeho devítiletá sestra Somira. Poté, co přijdou o domov, se ocitnou v uprchlickém táboře v Bangladéši. Odtud se vydávají na nebezpečnou cestu přes moře i pevninu, aby našli zbytek své rozptýlené rodiny a naději na nový začátek. Režisér Akio Fujimoto je známý tím, že pracuje s autentickými neherci přímo z komunit, o kterých točí. V hlavních rolích se tak představí sourozenci Muhammad Shofik Rias Udin a Shomira Rias Udin. Ztracená země ukazuje, jak hluboké stopy může nucený útěk z domova zanechat na těch nejmenších. Zároveň připomíná skutečnost, že téměř milion Rohingů dodnes žije v uprchlických táborech v Bangladéši, kde jsou bez možnosti legálně pracovat, závislí na humanitární pomoci. A to od jejich útěku před násilím v Myanmaru v roce 2017. Snímek Ztracená země je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Evropa 2. 88.2.

0: maximum muziky. Europa 2. Europa 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: a gift. Right? Yeah, Wiz, let's take her back to the... 18:57 je aktuální čas, posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2 a Ludvíka. Zdravím mezi námi, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ty jsi se dovolal, jak se říká, za 3:19. Jestli bych tě mohl zahrát na přání, tak samozřejmě ta možnost tady v rámci Večera na Maximum je. A na rovinu přiznávám, že když jsi mi řekl název skladby, tak na první dobrou vůbec nevím, která by je.
1: No, je to trošku starší muzika, ale je to velice hezký a je to takový letní, myslím, že by se to mohlo líbit a je k tomu i krásný videoklip.
0: Dobře, tak komu skladbu pošleme? Necháme ji jako překvapení.
1: No určitě pošleme ji všem, kteří mají rádi léto, kteří mají rádi taneční muziku a kteří milují Evropu 2.
0: Já myslím, že jsi řekl naprosto všechno a je to perfektní. Ludvíku, díky za pokec, měj se krásně a hezký víkend přeju. Ahoj.
1: Tak se daří, krásný den.
0: Ahoj. Večer na Maximum. Evropa 2. This is something special about music. Trust your DJ.

Trochu divočiny nikdy neuškodí, ostatně i v tom je kouzlo večera na Maximum na Evropě 2. 19.02 ukazují hodiny. A dívám se, co nás čeká dál. Nick Jonas nebo Mimivé pokoření další minuty tady u nás na Evropě 2.

Páteční večer, užíváte se Evropou 2. Samozřejmě stále diktujete muziku, a to až do 20 hodin. Psát můžete na Instagram Evropy 2, případně kdykoliv volat studio na čísle 257 400 888. A teď téma, které zná, troufám si říct, každý. Jo? Když se řekne partnerská hádka, většinou se člověk řekne, že to může spustit třeba peníze, žárlivost nebo nepořádek, jenže úplně nejčastěji hádku spouští něco mnohem nenápadnějšího, a tím je tón hlasu. Kvůli němu se alespoň občas pohádá 36% zadaných. Na druhém místě skončil celkový způsob komunikace s 29%. Peníze uvedla přibližně čtvrtina, emocionální potřeby 23% a domácí práce, tak ty vadí až 21%. Ženy častěji zmiňují právě tón, nepořádek nebo nedostatek společného času. A roli samozřejmě hraje i společné bydlení, protože páry, které sdílejí jednu domácnost, se kvůli penězům a povinnostem přejou častěji než dvojice, které spolu nebydlí. Tam se totiž s nás přehlédne, kdo nechal ponožky na podlaze nebo prázdnou krabici u lednice, že? Takže problém často není v tom, co řeknete, ale jak to zazní. Protože věta "já jsem úplně v pohodě" má v partnerském slovníku asi 17 významů. A já vám garantuju, že ani jeden význam neznamená, že je všechno v pohodě. Evropa 2.

S váma je Evropa 2 a Večer na Maximum. Další song nemám prozrazovat a hlavně ho mám nechat jako překvapení. Je od Honzy z Liberce, který je na cestě do Jihlavy. Ahoj Kubo, zahraj to prosím pro moji Kláru, která čeká doma s večeří. Měl jsem dorazit už před hodinou, jenže dálnice si pro mě připravila vlastní páteční program a pak je tady vzkaz přímo pro Klárku. Už jedu a doufám, že desert není v koši. Verča s partou kamarádů sedí na zahradě, grillujeme a první soused se právě přišel nenápadně podívat, co se tady děje, tak nám zahraje něco, co mu vysvětlí, že dneska rozhodně neskončíme v 10. Mí se krásně a díky za to, jak hraješ, no není zač. A Lenka by ráda nechala zahrát pro svého syna Matěje, který se dneska vrátil z prvního tábora. Přijel, jak píše, doslovně špinavý, unavený, bez poloviny ponožek, ale stolika zážitky, že mluví už 2 hodiny bez přestávky a já jsem ráda, že je doma a ty ponožky už asi oplakávat nebudeme. To je hezký. Evropa 2. Evropa 2.

0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
0: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

Na Evropě 2 Steven Sanchez, kterého vystřídá tu Carlos. Ahoj Kubo, zahraj nám prosím na Vranovskou přehradu. Jsme tu se dvěma dětmi, jedním stanem a návodem, kterému nikdo nerozumí. Zatím spíme spíš pod plachtou než ve stanu, ale nálada je skvělá. Slovo skvělá je v uvozovkách. A song Mad World posíláme všem rodičům, kteří i letos zjistili, že dovolená s dětmi je hlavně změna místa výkonu práce. Díky Petr. Petře, hlavně klid. Děti mají zážitek a rodiče hold lehký nervový kolaps, no. Stane se. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright, by my side, by my side. In

0: Už jich máte Evropu 2, která vám drží flek na festivalu Let It Roll, který proběhne od čtvrtka 30. července do soboty 1. srpna. Celý týden na Airbojce rozdáváme vstupenky. A vůbec se nedivím, že fanoušci elektronické hudby odpočítávají každou minutu, protože do areálu u jezera Most zamíří ikony jako Chase and Stays, Pendulum, taky samozřejmě Netsky, Wilkinson nebo AMC. Výherní Pendulum zazněly. Kdo se probojoval jako třetí v pořadí na 257-400-888? Tady je Jakub, Evropa 2.
1: Ahoj, tady Katka.
0: Ahoj Katko, odkud voláš?
1: Já volám z Pardubic a volám, protože jste zahráli Pendulumy, a takže to znamená, že kdo se dovolá třetí, tak vyhrává lístky na Let It Roll.
0: Otázkou je, zdali třetí opravdu seš?
1: No já doufám, že jo, když už jsem v éteru.

0: Je to tak, 4 celofestivalové vstupenky na Larry Draws od tvoje. Já ti gratuluju.
1: Já jsem to fakt vyhrála.
0: Takhle, můžeme to teďka... Katko, můžeme to teďka utrnout, děti řeknu, já ti děkuju, já jsem se splet, nejseš třetí, ale čtvrtá.
1: Ne, ne. Nedělej, já už mám slabší srdce, já můžu mít infarkt.
0: Samozřejmě, Káťo, seš třetí v pořadí a já ti gratuluju. Mám se tě teda ptát, co budeš dělat na konci července?
1: No, pravděpodobně pojedu na Lesy Troll.
0: 4 vstupenky jsou tvoje, to znamená, že můžeš sebou ještě přibalit delegaci. Máš představu, koho vezmeš sebou?
1: No tak já tam určitě vezmu bráchu a uvidíme, kdo bude chtít jít s náma.
0: Teď to prosím tě rozdejchej, ještě mě nepokládej telefon, ať si řekneme detaily. A já ti gratuluju, Káťo, ahoj.
1: Děkuju.
0: To je krásný. Myslím si, že Katka má v tomhle okamžiku úplně fantastický pátek. Vy ostatní mrkněte na kompletní podrobnosti, co vás na festivalu Let It Roll čeká. A samozřejmě tam jsou i vstupenky. Připomínám adresu www.letitroll.cz.

Swims na Evropě 2. Anka Zajcová píše, ahoj Kubo, co takhle zavzpomínat s Katy Perry na Pokémony? No proč ne? Doufám teda, že oba dva myslíme single Electric, který v roce 2021 vyšel jako součást oslav 25 let Pokémonů. Pokud se nepletu, tak v klipu se zpěvačka vrací ke svým začátkům a taky ukazuje, že i velké sny často vzniknou úplně nenápadně. A samotná skladba je pak o odvaze, energii a v neposlední řadě o připomínce, že největší jiskru si musíme najít hlavně sami v sobě. Evropa 2. Moje léto na maximum.

0: Tady je vaše Evropa 2 a večer na Maximum, který pro dnešek pozvolna finišuje. Eva Farná a song Neříkej, co má se stát, 100% zazní. Stejně tak Michal Schulte, který bude všem oslavenkyním, a to Martinám. Michal píše, aby jsme na dámy nezapomněli. Tak Marťám, krásný svátek, všechno nejlepší, ať je to prostě takový, jak si přejete. A koukejte, ten svátek náležitě oslavit. Jak? No, to už nechám na vás. Mějte se hezky, loučím se a těším se na vás opět zítra. Je o víkendu, budeme spolu od 15 hodin. Tak díky, že ladíte a že prázdniny užíváte na Maximum. S Evropou 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: V kinech je jedna z hlavních filmových událostí roku. Jmenuje se Odyssea a podepsán je pod ní Christopher Nolan, který po Oscarovém triumfu Oppenheimera převádí Homérův epos do podoby monumentálního dobrodružství.
3: Pomoz mi se vrátit domů.
2: Nolan se rozhodně nevydal cestou pohodlného studiového natáčení před zeleným pozadím. Štáb putoval po 6 zemích od Maroka přes Řecko, Itálii, Island a Skotsko. Pro diváka to znamená, že když se má Odysseus plavit po moři, herci prostě stojí na lodi. Když má hrdina čelit nástrahám širého oceánu, kamera se opírá o vítr, vodu, skutečné lokace a fyzickou námahu.
4: Italský král se vrací zpět.
3: Nevrací.
2: Jedna z nejvýmluvnějších historek se váže ke scénám se sirénami. Když scénář říká, že je Odysseus připoután ke stěžni, Nolanova verze toho obrazu znamená skutečnou loď, skutečný stěžeň a skutečný oceán.
3: Upínáš se k otci, jehož ani neznáš. Jak nějaký levoboček.
2: Jedna z největších produkcí Nolanovy kariéry s tvářemi Matta Damona, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona, Zendaya nebo Charlize Theron s názvem Odyssea má premiéru v kinech.
5: Myslím, že spí.
2: Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
1: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
8: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
1: Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na Maximum.
8: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
9: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka, blíž než si myslíte.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
10: Chcete surfovat, ale nechce se vám letět přes půl světa? Nevadí. Na rozkoši vás naši instruktoři postaví na prkno, i když jste úplný začátečník. Výbavu vám půjčíme.
11: Čeká vás skvělé jídlo, drinky, šlapadla i večerní posezení u ohně a kempování pod hvězdami.
10: Vezměte celou partu a zažijte léto, jak má být.
11: Přijeďte ještě dnes. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz.
12: Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
13: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuzí oko.
5: A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
13: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Evropa 2 Music Chart. Music
1: Chart. Evropa 2 uvádí
0: nejprestižnější hit parádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne.
4: Co? Haló, kdo?
1: Haló.
2: Ahoj.
4: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
1: Ne!
4: Ne!
2: To je na infarkt.
4: Iveta!
5: Ty jsi dobrá!
4: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
4: to se nemůže.
0: Jsme Evropa 2.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Chcete surfovat, ale nechce se vám letět přes půl světa? Nevadí. Na rozkoši vás naši instruktoři postaví na prkno, i když jste úplný začátečník. Výbavu vám půjčíme. Čeká vás skvělé jídlo, drinky, šlapadla i večerní posezení u ohně a kempování pod hvězdami. Vezměte celou partu a zažijte léto, jak má být. Přijeďte ještě dnes. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Chcete surfovat, ale nechce se vám letět přes půl světa? Nevadí.
2: Na rozkoši vás naši instruktoři postaví na prkno, i když jste úplný začátečník. Výbavu vám půjčíme.
1: Čeká vás skvělé jídlo, drinky, šlapadla i večerní posezení u ohně a kempování pod hvězdami.
2: Vezměte celou partu a zažijte léto, jak má být.
1: Přijeďte ještě dnes. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz.
3: Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz.

0: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
1: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
0: Vím, vím, Pája.
1: Zkuste doplnit.
0: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
1: Ale C je správně.
0: A co nám Cejny nabídneš?
1: Mně nejde z pusy dát slovo.
0: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
1: Ano.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Chcete surfovat, ale nechce se vám letět přes půl světa? Nevadí. Na rozkoši vás naši instruktoři postaví na prkno, i když jste úplný začátečník. Výbavu vám půjčíme. Čeká vás skvělé jídlo, drinky, šlapadla i večerní posezení u ohně a kempování pod hvězdami. Vezměte celou partu a zažijte léto, jak má být. Přijeďte ještě dnes. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: Ani ne.
1: Nebo ještě dál.
4: To
2: jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Plíško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

0: 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
1: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show. Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: how it is. Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to ten já do prdla, ale ne.
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo.
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
1: Ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá.
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
1: to se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.